0: léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
3: Yeah.

0: nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
1: ten nejezdí.
2: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche.

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná 13.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle 13 fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: Rádio FM Plus. Hit Rádio FM Plus.
1: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
0: Hit Rádio.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6:00 krátké zprávy a David Jošt. Česko dostalo z Evropské unie dalších téměř 22 miliard korun. Evropská komise peníze vyplatila v rámci 6. platby z fondu na podporu oživení a odolnosti. Česko tak už vyčerpalo 88% prostředků, které má z fondu k dispozici. Celkový český podíl dosahuje zhruba 9 miliard euro. Středozemní moře se kvůli oteplování rychle mění. Podle vědců se v něm už vyskytuje přes 1000 nepůvodních druhů a nový přibývá v průměru každé 2 týdny. Invazivní ryby a další živočichové vytlačují původní druhy a narušují místní ekosystémy. Vědci proto hledají způsoby, jak jejich šíření omezit nebo je například využít jako potravinu. Připomínáme, Česko dnes čeká mimořádná podívaná na obloze. Večer bude možné pozorovat výrazné částečné zatmění slunce, které vyvrcholí kolem 20 hodin a 11 minut. V noci na čtvrtek pak přijde maximum meteorického roje Perseid. Nejvíce meteorů bude vidět po půlnoci a pozorování letos nebude rušit svit měsíce. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: O městské byty pro mladé je v Ostrově na Karlovarsku zájem. Město zkušebně nabídlo 2 bytové jednotky a přihlásilo se celkem 11 zájemců. Radnice chce v tomto trendu pokračovat a mladým lidem nadále nabízet část bytů s dočasně sníženým nájemným, aby je udržela ve městě. Podmínkou je trvalé bydliště a dostatečný příjem. A jdeme se podívat na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by mělo být většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou dnes pohybovat mezi 26 a 29 stupni Celsia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vás srdečně vítáme, Haťa Paťa, už tom zase lítáme všichni společně. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Čau, Davide.
3: Haťa Paťa.
1: Haťa Paťa a Haťa Paťa i vám, kdo jste si nás v 6.02 pustili k tělu.
2: Včera slavil narozeniny Miraj, taky Kellyn. Dneska slaví jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznisu. Kdo to je, na to se mrkneme za chviličku. Nicméně, jestli je i mezi váma někdo, kdo dneska patří mezi oslavence, tak všechno nejlepší.
1: Budou chlebíčky. Teď Five and Queen. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM Plus.

0: 10 minut po 6. Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars a my tři. Dobré ráno. Dnes slaví Kristova léta. 33 let. Matka dvou dětí a jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznesu. A je to Eva Farná. A kdo v tomhle věku může říct, že je 20 let na scéně, co? 20 let. Vlastně, když o tom přemýšlíme, tak technicky vzato už je tak nějak na polovině cesty k tomu, aby se stala další Helenou Vondráčkovou.
1: To je jako bez debat. Vlastně za ten krátkej život ještě toho stihla strašnou spoustu. Jo, teďka tři Edeny, neskutečný.
0: No já si vzpomínám na úplný začátky, na Měl jsi mě vůbec rád, že jo?
2: 20 let.
0: 20 let zpátky. Pamatuju si, jak jsme na ní byli v Hradci Králové v Aldisu. Byl jsem tam teda nejvyšší, protože tam byly samý malý děti. A koukali jsme na ní s kamarádama, ve třeťáku to myslím bylo, koukali jsme na ní a říkám si, tyjo, to je neskutečný ten hlas. A podívej se, kde dneska je.
1: No mně hlavně přijde neskutečný to, co ona zvládla v tom smyslu, že myslím si, že to byla nejvíc body shamingovaná žena v Česku. Hrozně se řešila její postava a ona to zvládla s grácí, ještě si z toho v Edenu udělala srandu a teďka naopak to strašně proměnila podle mě a všichni jako milujou. Nicméně, já tady mám pro posluchače a i pro vás takovou hru. Popřeju Evě přáním, ve kterým budou schovaný její songy a na vás je spočítat, kolik jich tam je, jo? Jestli je najdete.
0: Takhle po ránu, no tak pojďme na to.
1: Takže Evo, přejeme ti, ať nemusíš nikdy balancovat na ostří nože, ať kolem tebe není moc ticho a tvůj život je jedno velký barevný leporelo. Ať ním není nuda, máš kolem sebe jen lidi, u kterých se nikdy nemusíš ptát, měl s ním vůbec rád? A hlavně, ať ti dál skvěle slouží tvoje tělo, který umí dělat kotouly ve vzduchu nad Edenem. Ať máš energie jako perpetuum mobile a protože narozeniny jsou jenom jednou za rok, dej si dneska klidně i Big Mac.
0: Hodně.
2: Bylo jich tam hodně, ale vždycky si dala na konec té věty, takže vlastně stačilo spočítat věty.
1: Ne.
0: Tak já typuju 8.
1: A co dám?
2: Kolik tam bylo vět? 8, tak já říkám taky 8.
1: Ne, jich 8.
0: No, jich 8.
2: Co mi líbí je, že i tyhle nový songy jako jsou skvělý, že to není, že bychom se furt vraceli k těm původním, ale že furt přichází s něčím novým.
0: Jste možná čekali, že zahrajeme Měl s ním vůbec rád teda, ale ne. Teďka je čas na tu nejnovější, na tu poslední. Neříkej, co má se stát. Konkrétně David nejvíc miluje tuhle pasáž, jestli vám teda můžeme ukázat, je to až na konci songu, jo? Dejve. Je to tak?
2: Přechod.
1: David totiž říkal, že se mu líbí, jak tam pracuje s tím smíchem. A to, jestli jste neslyšeli celý album, tak si dejte i song Nuda, protože tam se taky hodně směje a je to boží.
0: No tak Evi, všechno nejlepší, 33 let a teď je pro vás Eva Farna na Hit Radio.

0: doufám, že vy nám za tohle dáváte like. Enrique Iglesias, 6 hodin 18 minut na Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné středeční ráno.
1: Co budete dělat dneska v
0: 1990?
1: Ať už to bude cokoliv, tak to stopněte a mrkněte se na oblohu, protože nás čeká jedna z největších astronomických událostí desetiletí, nejspíš jste o tom už slyšeli, a je to zatmění slunce. A zajímavý na tom je, že úplný zatmění bude z Evropy viditelný poprvý od roku 1999, což je za prvý jako celý můj život. A i když u nás v Česku tu úplnou tmu nezažijem, tak nás čeká nejvýraznější částečný zatmění až do roku 2075.
0: Tak myslím si, že v roce 2075, alespoň tady nám s Davidem to bude tak trošku jedno, možná. Nicméně, ty jsi teda 99, já jsem narozená, ano. Takže ty si to moc nepamatuješ. To by byly kolik? 3-4 měsíce, jo?
1: Mocné, no.
0: Ale mě by zajímalo, jestli ty si to pamatuješ, Davide, a jestli vy, kdo nás posloucháte, si pamatujete, co jste toho 11. srpna 1999 dělali, protože já to vím naprosto přesně.
2: Já ne, tak povídej.
0: Nekoukal jsi? My jsme koukali. My jsme našli nějaký diskety doma, to ještě, víš, co jsou diskety, Jasmin?
1: Ježiš, tak samozřejmě.
0: Jo, našli jsme nějaký diskety a koukali jsme právě na to zatmění, úplný zatmění slunce. A to byla teda velká podívaná. A vlastně přijde mi, jako by to bylo včera, říkal jsem si, no, ono to bude až za 26 let, tak to na to určitě zapomenu a je to tady dneska, jako jo.
2: Je to tady, a ještě k těm disketám, včera jsme
0: 27
2: se bavili...
0: 27 let, pardon, 27. Teda, 27.
2: Včera jsme se bavili o tom, jak se na to zatmění koukat, když už diskety dneska pravděpodobně v domácnosti nemáme, tak stačí brýle na zatmění, nebo certifikovaný sluneční filtr. Jenom tohle stačí a můžete se koukat.
0: Ale ono to je vyprodaný, já jsem koukal na různý e-shopy. Jasně. A ono to je naprosto vyprodaný, takže máš tam nějaký doma mont, jak on přes to se můžeme dívat. A nejhorší nápad je si dívat do toho slunce napřímo, prej, jo?
2: Ne, ještě horší je dívat se dalekohledem, foťákem nebo teleskopem bez speciálního filtru umístěného před optikou.
0: No tak najděte, před co se máme dívat.
2: Hele, tady nepíšou nic jako úplně konkrétního.
1: Musíme najít ty diskety prostě.
2: Pokud brýle nemáš, můžeš použít dírkovou projekci. Malá dírka v kartonu promítne obraz slunce na papír za ním. No, do dírky se nedíváš, sleduješ pouze projekci.
0: Dírkovou projekci mám doma, to mám doma třikrát a svářický brýle teda ještě, jo. A
2: mě by teda
0: zajímalo, čí to byla vlastně zásluha, jo. Já si myslím, že se pod to podepíše určitě nějaký politik. Chtěli jste chladnější počasí, tak jsme vám vypnuli slunce. Bude líp. Sice jenom na hodinu, ale bude. No tak dneska pozorujeme, nejenom teda zatmění slunce, já se těším moc, budu koukat, nevím přes co, ale podívám se. A taky si budeme večer něco přát, protože se chystá Roy Perseidy. Tak co si budeme přát? Já vám přeju hezký ráno teďka. Calvin Harris a John Newman za malou chvíli, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Tak, a jdeme spinkat.
9: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
8: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
10: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
14: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení v Nýřanech. Zavřená tam zůstává Havířská ulice. No a pozor taky v Chebu, kde se pracuje v Pražské ulici, která je taky neprůjezdná.
5: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
6: Hit Radio FM Plus.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Nia, Sam Say, 6.32 na Hit Rádiu, dobré ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Provoz letiště v Katánii komplikuje aktivita sopky Etna. Kvůli sopečné aktivitě a nepříznivému větru je dnes letiště až do 11 hodin uzavřené. Omezení přichází uprostřed hlavní turistické sezóny, kdy Sicílii navštěvují 10 000 turistů. Fotbalisté Paris Saint-Germain dnes budou obhajovat triumf superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Zápas dvou držitelů evropských trofejí začne ve 21 hodin. Houbaři si letos budou muset na plné košíky ještě počkat. Kvůli dlouhotrvajícímu horku a suchu houby v českých lesích prakticky nerostou. A podle mykologů se situace do konce prázdnin nejspíš nezlepší. Letošní podmínky jsou podle nich nejhorší za poslední roky.
3: Já zrovna říkala o víkendu přítelovi, že musíme vyrazit na houby, že posledních třeba 5 let mi do toho vždycky něco vlezlo a nějak to nevyšlo. A teďka prostě nerostou zase.
0: No, my jsme teďka o víkendu projížděli nějakým lesem a říkám mojí dívce, už asi rostou. Necítíš houby? A ona říká, cítím, ale jestli jsi nevšim, tak asi kilometr zpátky malovali silničáře silnici. Takže tyhle houby, ty zůstávají. Taky vám to voní po houbách, ne?
2: Trochu jo.
0: Trochu jo. Tak pojďme na muziku, tohle voní po kytkách. Roxette, Fade in Like a Flower na Hit Radio 6.34 a my vám přejeme fantastické středeční ráno.

0: Nejnovější single, tohle je Dovolená, 6.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Dámy a pánové, na světě už nás je 8,3 miliard.
1: Ty bláho.
2: Já si pamatuju, když jsme se ve škole učili nějakých 7,1 nebo něco takového, 7,3.
0: No já si pamatuju, že docela nedávno to bylo 8 miliard, že se řešilo, že jsme teda dostali k dalšímu mlníku a už je to 8,3, konkrétně 8 miliard 310 milionů lidí. Mám tady nějaký zajímavosti. Dneska už se narodilo na světě 101 tisíc lidí, zemřelo 47 tisíc a letos se narodilo 81 milionů lidí a zemřelo 38.
2: Jako teďka během 7 hodin necelých, od půlnoci.
0: Jako kolik se lidí narodilo? No jasně, 101 tisíc lidí se narodilo od půlnoci.
1: Pak nemá být na Karlově mostě pořád fronty.
0: Přesně, nebo chceš jet na koupák a je tam prostě plno, nebo jedeš někam na vodu a je tam hlava na hlavě, no, tak to je ten důvod. Ale co je zajímavější, jak moc to lidstvo stárne, očekává se, že kolem poloviny 30. let bude na světě víc lidí starších 80 let než novorozenců. A tak by mě zajímalo, jaký budete vy, až vám bude 80. Jaký si myslíte, že budete vy, až vám bude 80? Co vy tady? Co, Davide?
1: Tak já si myslím, že
0: tak
1: budu...
0: Tak zhodnotíme se navzájem, jo? Já si myslím, že ty budeš takový ten rozumbrada, takový ten prostě rozumnej děda.
2: No,
0: co
2: nic
0: bude
2: se nezmění.
0: Házet takový ty suchý fóry. Všechno
1: mám klíče.
0: Přesně tak, já všechno máš doma dvakrát. Jasmin, tak to je na tobě, Davide.
1: Jasmin...
2: Dobrý, co mi ještě přijde zajímavý, že kolem
1: Jasmin
2: roku...
1: Jasmin bude taková ta babička, o který si budeme říkat, jo, ta jednou mohla být hezká. Víš, jako... Kdysi v minulosti... Co Michal, co s tebou, chlape?
2: Ten bude šílený, že jo? Já nevím, jestli se toho... A hlavně, jestli se toho dožije, že jo?
0: Já si myslím, že mi praskne cévka třeba tak za 10 let, jo?
1: Tak budeš nosit furt ten stejný účes mulet, že jo?
0: Dobře, co se dá říct, Jasmin?
2: No, že kolem roku 2060 by nás mělo být už 10 miliard, jo? Takže vlastně, a jestli takhle stárneme, tak všude bude jenom 10 miliard důchodců.
0: No tak to už se vůbec nevedem na tom úpaliště, že jo? Ale co je teda zvláštní, že v roce 1800 bylo na světě jenom 1 miliarda lidí, 1900 2 miliardy, no a pak už to šlo, dalo by se říct, z kopce, jo, ale on ten graf, on teda jako vyletěl nahoru. No tak snad se tady nějak na té planetě vejdem. Co se vám vejde za malou chvíli do playlistu Shakira Waka Waka na Hit Rádiu a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
9: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
15: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
16: Ať vám jde o tepláky nebo repráky,
17: avokádo či mikádo,
16: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
17: šampiony nebo dresy pro šampiony,
16: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
17: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
16: Vaše centrum nákupů a zábavy.
17: Olympia Plzeň.cz.

0: lidskosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut, 7 hodin dáváte si středeční Hit Radio. Tohle jsou Nickelback, Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ranko.
1: Pokud máte doma zástěru, pletací jehlice a rádi pečete svůj vlastní chlebík, tak za to nejspíš nemůže to, že byste byli v důchodu, ale možná jedete nejnovější trend generace Z. A to je Nona Maxing. Vysvětlím, jo. Nona je italsky babička. A přesně o to jde, že mladí lidi v dnešní době už nechtějí něco stíhat a tlačit na výkon a být produktivní od 5 ráno. Takže se shodli na tom, že by chtěli být jako italská baby a žít takhle, jo, mít lněný kalhoty, pěstovat si bazalku na balkoně, pít si chleba, háčkovat a mít prostě pohodinu, takzvaně.
2: Hlavně chtějí pracovat, bych to tak viděl.
0: Jsme se bavili, jaký budeš děda v 80, tak tady máme možná odpovědi hnedka v dalším vstupu. Takže jak to je Nona Maxing? A mi to přijde hezký. Takže italská babička, já s ní mám vlastně společnou zálibu, už to chápu docela, tak jako v siestička, že jo? Já už tam to probíhá, no. Tam to probíhá.
1: Já byť jsem jenom okrajově genzíčko, tak ale trošku do toho spadám, jo. V odpletení tady máme Davida, se nám pochlubil, že to umí takovýhle věci, ne?
0: Já taky jsem dobrý v odpletení, ale slov, co se týče teda. A ty máš co teda za zálibu?
1: No ten zbytek, jo, bylinky na balkoně a chodit spát brzo a pít si, peču si bylinky. Housky třeba, pane bože.
0: Tak jsme se dozvěděli vlastně, že má zálibu v bylinkách. Tak doufáme, že vy máte zálivu v tomhle a je úplně jedno, kolik vám je. Sugar Babes, About You Now, to stíneme do 7 a pak náš tady děda David přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čmávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila, to dobré začíná u nás. Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
7: Postele Losina.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mévelix. Buďte in.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ceny nemovitostí v Česku dál výrazně rostou. Byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o více než 11%, rodinné domy potom téměř o 9%. Ceny bydlení se tak dostaly na rekordní úroveň. Největší zájem je ve velkých městech a nejlépe se prodávají menší byty. Počet případů žloutenky typu A v Česku klesá. Loni se nakazilo přes 3200 lidí, letos zatím hygienici evidují zhruba 1400 případů. Jen v červenci přibylo 109 nakažených a jeden člověk v souvislosti s nemocí zemřel. Odborníci ale varují, že po návratu dětí do škol se může situace znovu zhoršit. V Afghánistánu nemůže chodit na střední školy zhruba 2,5 milionu dívek. Přístup ke vzdělání jim omezil Taliban po svém návratu k moci v roce 2021. UNESCO diskriminaci dívek a žen odsoudilo a vyzvalo k okamžitému obnovení jejich práva na vzdělání. Taliban zavedl pro ženy řadu dalších omezení, která OSN označuje za genderový apartheid. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V Kyselce na Karlovarsku skončila oprava školní střechy a půdy, které se musely přizpůsobit stovkám netopírů. Práce se sice nepatrně protáhly, chod školy ani hnízdění zvířat to ale nikterak neohrozilo. Oproti původnímu plánu je nově opravená i věžička na školní střeše, kam se po spoustě let vrátila makovice. No a pojďme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty budou příjemné. V odpoledních maximech vystoupají mezi 26 a 29 stupňů. Na horách pak nejvýš na 23 stupňů Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezkou středu.
5: Krásný ráno.
6: Snídaní šampionů.
4: 7:07, rozjíždíme druhou třetinu, středeční snídaně s vámi Michal, Jasmin a taky David. Čau Dave.
2: Dobré ráno všem.
4: A písničky. Rixten, tím pokračujeme, tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Izzle Nesolheim.
1: 7:09, s vámi Michal Jasmina David.
2: Mě by zajímalo, jestli máte taky takový to jedno konkrétní jídlo z dětství, který když si dáte, tak je zase svět úplně v pohodě, jo? Protože jsou za mě chutě, ze kterých se nedá vyrůst, i když už dávno nejste malí děti. Pro mě například jsou to kostíci, ten jogurt, já si ho doteďka dávám, nebo Nesquik, přítel se mi vždycky směje, ale přitom včera taky, jo, on šel do kuchyně a namazal si rohlík se šunkou a sýrem, dal tam kečup a dal si to do mikrovlnky a říká, to mi vždycky dělala mamka, jo, že tak,
1: Co, to jde David?
2: Že každý podle mě máme něco takového, tak co je to pro naše posluchače a co je to pro vás, kluci?
3: Buchtičky se šodou.
1: Buchtičky se šodou. Já jsem chtěl říct chleba ve vajíčku. A nebo knedlik s vajíčkem.
2: Počkej, knedlik, jo.
1: Knedlik s vajíčkem.
2: Nevím, jestli to dělala jenom moje máma, nebo jestli to znáte taky. Knedlík bramborovej s cibulkou na pánvi. Olej cibulka, taky znáte?
1: Taky dobrý. Vzpomínám na jídla, co dělal táta, tátovou klobásu, mám rád, vinnou klobásu. Ale pak jsou taky jídla, které už si nedáš, že jo? Třeba vlnky grilášový, no po těch bych se utlouk. Nejsou. No tak co je to vaše jídlo? Ale už tady chodí zprávy, ani jsme se vás nemuseli ptát. Ahoj Milan, já miluju krupicovou kaši. No tak krupička, no.
2: To je klasika všech klasik.
1: A to se nám dneska, protože včera jí moje koupila a ptala se mě, jestli už jí nechci včera. Říkám, nechám si to na dnešek. Takže dneska bude u knejpů krupička. No tak, jaký je to jedno konkrétní jídlo, to vaše jídlo z dětství, který vás dokáže třeba zachránit po mizerným dni, že přijedete domů a dáte si opravdu ten chleba v tom vajíčku. Jo? Napište nám na 777-937-777 nebo nám to můžete poslat na tohle číslo přes WhatsApp jako hlasovku, budeme moc rádi. My k vám posíláme další muziku, tohle jsou Linkyni na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Slza, tohle jsou hity na Hit Rádiu, chvíli po čtvrt na osm. A vracíme se zpátky do našeho, vašeho dětství. Hledali jsme to vaše nejoblíbenější jídlo. Když jste byli malí a to, co vám udělá i chuť dneska, když si uděláte.
1: Co vám zlepší den.
0: Tak.
1: Míša píše, ahoj všichni, když jsme s bráchou byli malí, tak babička nám dělala taštičky z povidly a nastrouhaným perníkem, to bylo nejlepší. Mňam, a to bych si teďka dala teda.
0: Taky píše David z Brna, ránko týme, klasika od dědy, míchaný vajíčka na špeku plus jen pepř, sůl, šnitlik, ale ano. Ty vlnky, to bylo něco. No, ale už se taky nevyrábí pikanta, nejlepší věc na nálev, na zavařování. A když je opravdu hlad, že se doma i myš oběsila, zachrání mě krajíc chleba pokapanej Maggi. Hezký den. Je pravda, že když si člověk jen tak na jazyček kápne to Maggi.
1: Wendy, vánoční cukroví samo o sobě, jinak si neuvědomuje nějaký jídlo nebo mlsku, která by mě zatáhla zpátky do dětských let, ale vánoční cukroví.
0: No, my si uvědomujeme, že je blbý a tady v těch vedrech se bavit o vánočním cukroví, ale vlastně, když o tom přemýšlím, já bych tam teďka ten vosí úl, to vosí hnízdo poslal teda. Rohlíček. Linecký. Zkusme to číst dál ještě teda.
1: Jirka, dáme poslední zprávu. Mé nej jídlo z dětství je, no jo, segedín. To vždycky zahřeje a kolikrát zamáčknu i slzu, jak vzpomínám. To byl svět ještě v pořádku a je dobré se k tomu dobrému vždy vracet. Tak vzpomínejte a buďte na sebe hodní. Krásný den na dobrou chuť.
0: Dobrý, a tímhle končíme. Těch zpráv s jídlem tady je o mnoho víc, ale já už to teda číst nebudu.
2: Segedín spojuje.
0: Nech toho. Cítíte to? Taky jste začali z toho úplně slinit. No tak třeba z toho dneska uvaříte. Něco z toho možná vyberete. Nicméně my za chvíli nakrmíme vaše uši. Michal Šulta a Rehab Better Me a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Safran Cabin.cz. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky. CZ.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
12: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení vás dnes může zdržet na hlavním tahu Plzeň-Klatovy. Dávejte si velký pozor v obci Lužany, kde čeká částečná uzavírka. Je tam navíc i dočasně zúžená vozovka.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio

0: Play 7.31 na Hit Radio.
1: Ranní update.
0: A co pro nás má David?
2: Mladí Češi stále častěji investují do nemovitostí v zahraničí. Mezi vyhledávané lokality patří španělské pobřeží Costa del Sol, kde zůstává poptávka po bytech a domech vysoká. Podle realitních expertů tamní trh táhnou především zahraniční kupující, kteří často financují nákup z vlastních peněz. Viagra by podle izraelských vědců mohla pomáhat v boji s rakovinou. Experimenty na myších a rozsáhlá zdravotní data naznačují, že léky na erektilní dysfunkci mohou omezovat procesy, které nádorové buňky využívají k šíření. Výsledky jsou ale zatím předběžné a bude potřeba další výzkum. Brad Pitt po 7 letech abstinence znovu pije alkohol. Hollywoodský herec v novém rozhovoru přiznal, že si občas dá například sklenku vína. Tvrdí ale, že je dnes výrazně opatrnější a alkohol pije pouze v omezeném množství.
0: Mhm. Takže se to nevyhýbá ani známým osobnostem.
2: Je to tak,
0: problémy.
2: I tyhle lidi řeší stejný problémy jako my obyčejná... my obyčejní.
0: No takhle, jednoduše řečeno, Brad prostě začal pit.
2: Pojďme na rychlou sedmičku,
0: ano, tento týden vás čeká místo rychlé pětky rychlá sedmička. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Nejspíš vás zajímá, co můžete vyhrát, tak jsou to samozřejmě produkty od Brain Market v hodnotě 5000 korun a v pátek na vás čeká dokonce výhra 7000.
0: No tak, jestli do toho jdete, není nic jednoduššího, než vzít do ruky telefon a napsat nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme a 7 otázek vás dělí od této fantastické výhry. Pojďme na hity.

0: osmé, máte fuší Hit Radio, za to jsme moc rádi. Tohle je Amy McDonald, This is the Life a This is the rychlá sedmička.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá sedmička, říkám.
2: Ano, tenhle týden se to mění na rychlou sedmičku, protože partnerem naší soutěže je česká firma Brain Market, která právě podporuje Beskydskou sedmičku, což je, by the way, kdo byste to neznali, extrémní závod, ve kterém se snažíte zdolat rovnou 7 beskydských vrcholů.
3: Mně by se líbilo, kdybychom v rámci té ceny dávali vstupné tady do tohohle závodu a ten posluchač, kdo by to vyhrál, by musel tu beskydskou stovku uběhnout.
0: Mm-hmm. Nebo kdyby to bylo třeba beskydská 70, to by těch otázek muselo být 70. Máme jich pro vás 7 a 7 otázek máme teď pro Aničku. Aničko, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak ty máš možnost teď vyhrát poukaz na 5000 korun na nákup produktu od Brain Market. Hodilo by se nějaký takovýhle zobání, takovýhle nějaký vitamíny?
4: Určitě, beru něco, beru doplňky stravy, tak budu ráda.
0: Mm. No tak zkusíme to doplnit, pojďme na to. Otázka jedna.
2: Co je větší, litr nebo decilitr?
4: Litr.
0: Přesně tak. Co je starší, Facebook nebo TikTok?
4: Facebook.
0: Ano.
2: Třetí otázka, který měsíc začíná nový kalendářní rok?
4: Leden.
2: Ano.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jak se nazývá lékař, který se stará o zuby?
4: Stomatolog.
2: Ano. Mm-hmm. Pátá otázka. Jak se říká mláděti prasete?
4: Vele.
0: Ano. Pojďme na šestou otázku. Které ovoce najdeš v piňakoládě? Ananas nebo jabko?
4: Ananas.
2: Mm-hmm. A poslední sedmá otázka. Kolik je 10 děleno 2?
4: 5.
0: 5, no a na 5000 korun vydáváš poukaz do Brain Market. Aničko, je to tvé.
4: Je super, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, ještě nám pověs, se rozloučíme, co tě čeká takhle při středě. Jsi v práci nebo máš volno?
4: Jsem v práci, dovolená, mě čeká až začátkem září.
0: A kam pak valíš, jestli se můžeme zeptat?
4: Do Turecka letíme.
2: Pěkný.
0: Hezký. Tak moc si to užij si taky poukaz na Brain Market a zvládni dnešek, měj se hezky.
4: Děkuju moc, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Rádio FM+.

0: On the top of the world, Imagine Dragons, 7.41.
1: Kam až byste zašli, abyste otestovali věrnost svého partnera? Jedna žena si kvůli tomu vytvořila 25 falešných profilů, no a jak to dopadlo? To si řekneme za chvíli.
0: Já s tebe mám, Jasmin, tak trochu pocit, že budeš kopat do nás chlapů, že to bude diskreditace v živém vysílání. Tak proč mám ten Miraj, oči mají taky pocit, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky Lost Frequencies a přihodíme i dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem. Na Hit Rádiu FM Plus.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení taky dnes čeká na jižním Plzeňsku. Opatrně, pokud jedete z Chotěšova směrem na Kotovice. Opravuje se tam vozovka, proto je v místě snížená maximální povolená rychlost.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Kometa, Terry Swim, Stone Senai. Tohle je středeční hit rádio, dobré ráno.
1: Dámy, ženy, holky, děvčata, pokud chcete žít bezstarostně až do smrti, tak nikdy netestujte svýho chlapa, co se týká věrnosti, jo? Protože co oči nevidí, to srdce nebolí, jak se říká. A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
0: Jak dopad?
1: Takhle, neuspěl, ale on ne, že neuspěl jednou, dvakrát, třikrát, on neuspěl 25krát.
0: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda. Takže testem prošel, z toho vychází. To mi vychází takhle teda.
1: On to podle mě pak už vůbec neřešil, prostě viděl, že mu píše žena, tak beru, dobrý.
0: No jasně, jo. Takže odpovídal na všechno, co mělo na profilce dlouhý vlasy. Klasika, klasika. Je to připomíná takový ten starý for, že když manželka vezme telefon a zavolá jeho 10 nejlepším kámošům, tak zjistí, že u 7 z nich spal a 3 odpřísáhnou, že tam ještě spí. Jo. Tak takhle mi to má.
1: Mě zajímá ale proč těch 25 profilů, protože přece tak dobře, tak kdyby jednou jako uspěl a nebyl jakože nevěrný, tak ale ona teda jde zkoušet znova a znovu, tak když už to krachlo na poprvý, tak proč to udělala ještě 24krát?
0: Tak ty si o myslíš, Jasmin, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď. Pojďme na muziku Taylor Swift, dneska ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%. Oproti červnu potom spotřebitelské ceny vzrostly o 0,6%. Zdražovaly hlavně pohonné hmoty, které byly meziročně dražší téměř o 17%. Naopak potraviny zlevňovaly, máslo bylo nejlevnější za 16 let. Výraznější déšť je v Česku stále v nedohlednu. Až do soboty se očekává převážně slunečné počasí prakticky beze srážek. Déšť by mohl dorazit v neděli se studenou frontou a pokračovat i začátkem příštího týdne. Půjde ale hlavně o lokální přehánky a bouřky, které současné sucho výrazně nezmírní. V Česku je zájem o luxusní nemovitosti. Pražských novostaveb s cenou přes 200 000 korun za metr rychle přibývá. Na jaře už tvořili více než čtvrtinu všech prodaných nových bytů v hlavním městě. Jejich podíl se přitom za jediný rok téměř zdvojnásobil. Takto vysoké ceny už kupující akceptují nejen u luxusních rezidencí, ale i velmi malých bytů. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: O městské byty pro mladé je v Ostrově na Karlovarsku zájem. Město zkušebně nabídlo dvě bytové jednotky a přihlásilo se celkem 11 zájemců. Radnice chce v tomto trendu pokračovat a mladým lidem nadále nabízet část bytů s dočasně sníženým nájemným, aby je udržela ve městě. Podmínkou je trvalé bydliště a dostatečný příjem. A jdeme se podívat na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by mělo být většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou dnes pohybovat mezi 26 a 29 stupni Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Je tu i David, dobré ráno.
13: Hezkou středu.
14: Snídaně šampionů.
13: Určitě znáte ten pocit, kdy úplně zoufalí hledáte uprostřed města nějakou toaletu. Tak pro vás máme dobrou zprávu. Český města přišly s řešením, díky kterému už nebudete muset si něco kupovat v kavárnách na tenhle případ.
12: Nechoďte daleko od rádia, tohle vás bude zajímat. Teď muzika, tady jsou Offspring.
0: Hit Radio FM+.
15: My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Young, Why Don't You Get a Job? 8:05 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Hledání veřejné toalety je někdy oříšek. Máme pro vás všechny dobrou zprávu, kdo se občas do nějaké takové situace dostal. Česká města mění strategii a platí hospodám měsíční paušál za to, že nechají lidi využít jejich toaletu, a to úplně zdarma. Říká se tomu vlídné WC.
1: A to mi přijde teda boží.
0: Dobře, je geniální, protože nevím, jak to máte. Vy možná to máte podobně, ale když opravdu potřebuješ si někam zajít, tak si tam alespoň něco koupíš, ať už třeba v té restauraci, nebo třeba na té benzínce. Teďka jsme to řešili o víkendu. Jo, že nějakou jako nějaké revanč, jo, ale teďka vlastně budeme moc jako přijít a nebudeme muset koukat do toho jako do jídelního lístku nebo prostě si něco kupovat. Je to lepší.
1: Hlavně zmizí ten pocit, jasně, tak ty jsi říkal, že si občas něco tam koupíš, já taky, ale někdy i přesto na tebe koukají jako ty prodavačky nebo na těch benzínkách jako špatně a umějí být dost nepříjemný. Mám tu zkušenost teda.
2: Je to hlavně o ten pocit, který tímhle s tím by mohl zmizet.
0: Je to tak. Mě by zajímalo, v jakých podnicích už to funguje, protože já jsem teda zatím ještě žádný takovej nepotkal a možná je to o štěstí.
1: Vlídné WC, to je i hezký název, musím
0: Vlídné říct. WC, no tak nás napadlo, jestli třeba vy jste už nějaké takovéhle podniky nepotkali, nebo jaký máte třeba nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety ve městě. Slušný věci, prosím vás.
1: Já jsem si vzpomněla, když jsem byla s bývalým přítelem v Drážďanech a ty Němci strašně brzo jednak zavírají obchody, mi přišlo, ale hlavně oni nikde v těch nákupácích nemají toalety, nebo tam mají třeba jedny na fakt velký nákupák a on tam bloudil a on vypadal jako, že to bude fakt špatný a strašně nadával, skoro brečel, běžel tam po celých Drážďanech už někdy v 9 a fakt to bylo jako komický, ale nechtěla bych být v jeho kůži samozřejmě.
2: Hele, jestli hnou to teda.
0: Takhle, já jsem chtěl říct, že jestli mohl běžet, tak to ještě nebyla taková hrana, jo. Dejte nám vědět, jaký nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety. 777 937 777. Teď Sia na Hit Rádiu. Dobré ráno.

0: tohle šlape. Ella Henderson, Rudimental Alibi, 8 hodin 13 minut na Hit Radio. Dobré ráno. Města se domlouvají s podniky, převážně s restauracemi. Platí jim měsíční poplatek za to, že my, obyčejní lidé, budeme v případě potřeby moci jejich toaletu využít zdarma. Což je za nás tři prýma věc.
1: Mm-hmm. Ptali jsme se na vaše vtipné zážitky s hledáním toalet v nouzi. Tak máme tady zprávu třeba od Verči. Dobré ráno, zážitek s hledáním. Ranní kolona na příjezdu do Prahy a nemožnost vyjet z ní kamkoliv. Byl tam jen lodní oddíl, přiběhla jsem tam s očima na vrch hlavy, ale bylo v 6:30 ráno ještě zavřeno. Běžela jsem dolů k Vltavě, kde byla jen cyklostezka, žádný porost, křoví, nic, ale brzy ráno, takže prostě musím. Dřepnu, začnu. A najednou se přiblížil peloton asi tří chlapů na kolech. Myslela jsem, že se propadnu do středu země. Dělala jsem, že sbírám kamínky.
0: Já jsem si přišel hrát s kamením.
1: Že sbírám kamínky, ale těsná blízkost stezky odhalila celý můj zadek. V duchu jsem si říkala jen klid, už nikdy je neuvidíš. Hlavně na to nikdy nezapomenu. Hezký den, Veronika, tak to je skvělý.
0: Tohle je opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Myslím si, že i ty borci na těch kolech měli zábavu postaránu. Další zpráva od Andry. Ahoj, v Polsku jsme našli veřejné WC u kostela, ale neměli jsme zloté. Paní nás opravdu na WC nepustila, ani když jsme nabízeli eura nebo koruny. Takže manžel si odskočil za keř a já naštěstí našla poblíž restauraci.
1: Takže potřebuješ vyloženě zlotý, to je teda divný.
0: Ne, já si říkám pořád, že ty Poláci nás nemají rádi.
1: Dominik píše, dobré ráno, šampioni. Nevím, jestli chcete mluvit o heiselfinder.com, ale ta apka mi nejednou zachránila život. Tak hezký den bez neho.
0: Já jsem si myslel nejdřív, že to je nějaký jako for, jo, že to neexistuje. Já jsem si to tady odevřel a Dominiku, za mě teda naprostý game changer, protože tady je opravdu mapa celé České republiky, jsou tady body a jsou tady konkrétní toalety, jo. Ale pozor, je tady třeba i je tady třeba Starbucks a je tady i kód k tomu záchodu. Jaký máš zadat kód? Je tady třeba 1478 a křížek a u toho jsou palce nahoru, jo. To je skvělý.
1: A já si opravdu takovej kód ze Starbucksu vybavuju, takže jako nekecaj.
0: Pane bože. Takže tohle si myslím, že Dominik zachránil teda spoustu životů. Tak Dominiku, děkujeme. Heiselfinder.com.
1: Zase, jestli teda budou opravdu existovat vlídná WC, jak jsme tady řešili, tak Heiselfinder asi půjde do kytek, ale je to skvělý.
0: Takhle, pokud budeš mít tady tu apku, tak do kytek rozhodně nepůjdeš. Temper City, Self-Aware, tohle tady milujeme. To si užijte. 8:45, minuta k tomu s vámi Michal, Jasmina, David a středeční snídaní šampionů. Tak hezké ránko.

0: 13 tady ve studiu koupilo Self-Aware Temper City. Pro mě asi nejlepší věc, co máme aktuálně v playlistu. 8:45. Pár minut k tomu posloucháte Hit Radio. Dobré ráno. Za malou chvíli další hity. Tohle je Sigma No Body to Love. Zahraje taky Dasha Austin, no a myslíme i na vás, kdo nás posloucháte na cestách, za volantem, v autě, v kamionu, ve všem, v čem se dá jezdit, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Porsche
3: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaší šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umím mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
12: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď pozor na Klatovsku. Silničáři dnes pracují na trase Hlavňovice-Velhartice. A pracuje se taky v Plzni-Malesicích, kde čeká dopravní omezení v Mlýnské ulici.
14: Bezpečně do cíle. S Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Nepomucké.
15: Hit Radio FM+.

0: dále jsou hity, tohle je Daša Austin a tohle je středeční Hit Radio.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Sparty končí v kvalifikaci Ligy mistrů. Pražané po domácí výhře 2-1 prohráli v odvetě v Lyonu 0-3 a do hlavní fáze soutěže nepostoupí. Česká televize představila svůj podzimní program. Na obrazovky se vrátí Stardance, diváky čeká také nová podoba politické publicistiky a řada českých filmů. Sportovní nabídka přinese například Davis Cup v pražské O2 aréně nebo mistrovství světa basketbalistek. Richard Genzer zhubnul 25 kg. Komik přiznal, že mu kromě změny jídelníčku pomohly také injekce na hubnutí. Výrazně zároveň omezil alkohol, i když úplně pít nepřestal. Takže téma tady z těch hubnoucích injekcí je hodně velké téma v poslední době. A mně přijde, že to hází trošku takový špatný světlo i na ty, kteří zhubnou normální cestou a každý si hned řekne, no jo, on je na injekcích, on je na práškách.
3: Já si říkám, proč třeba nezačít normálně cvičit, místo toho, aby do sebe něco píchal.
2: No tak jakoby. Tady s tím to jde rychlejc.
3: A nebo vlastně tyhle léky na hubnutí, to je pořád stejná pohádka, to je stejný placebo, že jo? To je tak drahý placebo, že lidem vždycky nezbyly peníze pak na jídlo a hubly, že jo, automaticky. Stejně si myslím, že nejlepší lék na hubnutí je zelený čaj.
2: Já myslím, hudba.
3: No ne, zelený čaj, ty si jdeš natrhat. Pěšky. Do Číny. Pojďme na muziku. David Koller na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a musíme přerušit vysílání mimořádnou zprávou. To, o čem se teď budeme bavit, nebude vůbec lehké. Velké neštěstí, které se stalo v Kuvajtu.
1: Ježišmarja.
0: Místní o tom hovoří jako o jedné z nejhorších situací v historii.
1: No, tak ale co?
0: Budou jim zvedat cenu benzínu. Litr tam nově vyjde na neskutečných 7 korun za litr.
1: Cože?
0: Z 5 korun na 7 korun za litr, slyšíte správně. Já normálně lituju ty chudáky kuvajtský řidiče, kterým to zdražili, a koukám se tady, jak je daleko Kuvajt, jestli se tam nevyplatí na otočku zajet. Tak pokud
1: to
0: vás...
1: To vyplatí.
0: Pokud vás napadlo to stejný, no skoro, je to 4,5 tisíce kilometrů, jo. Možná, kdybychom se složili na nějakou cisterničku, co, že bychom tam vyslali pár cisteren, 7 korun za litr.
1: To je neskutečné. A co si to dovolujou, veď z 5 na 7, takováhle jako... Takovýhle zdražení.
0: Já nevím, ať jsem natáhnu nějaký trubky, ne? Nebo já nevím, 7 kaček. Ach jo, no jo, no, tak jako víme, jak to vypadá na benzínkách teďka, ale David říkal včera ve zprávách, když no. se tomu vrátíme, že snad benzín má zlevňovat.
1: Na 7 korun asi ne, co?
0: Na 7 korun asi ne, myslím, že to bude třeba tak o 10 halířků. Známe! Známe. Ale takhle, my co tankujeme pořád za litr, jsme v pohodě. Alex Warren, Ordinary za chvíli, taky Benassi Bros na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Tak, a jdeme spinkat.
4: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
3: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: A Benassi Bros, Every Single Day 8.52. Tohle je středeční Hit Radio.
1: Dobré ráno.
2: Tak pojďme si říct, co se dá asi ukrást v supermarketu za 15 000 korun. Možná nějaký alkohol dražší, když toho bude víc, kosmetika, elektronika.
0: Taky ale mě napadá pánská ochrana, to taky nedávno někdo ukrad. Nevím, co s tím teda dělá, dobře.
2: Ale za 15 000, není to nic z toho, kde pak jsou to oříšky, jo? Jeden muž v Praze na Břevnově jich zvládl odnést rovnou 130 balení. A já jsem teda příhodně zrovna včera si kupovala kešů a bylo to nějakých 199 korun za malý balení, jo? Jakože na 130 balení to chce podle mě hypotéku za chvíli.
0: Takže chci říct, že to chápeš, tuhle krádeš, jo?
2: Jakoby trošku, jo.
0: Jak musel ale chrastit ten borec, co? Jako 130 balení, to musela být pořádná taška nebo pořádný bágl.
2: Pořádnej, jo.
0: No, otázka je teda proč, jo, to ukrad, tak vlastně možná otevírá vlastní stánek, anebo má třeba doma hodně hladovýho křečka. A nebo
2: Beverku z doby ledový.
0: Nebo natáčí další díl doby ledový, no nicméně. Každý, kdo bude teď na veřejnosti louskat oříšky, je podezřelej. Policie varuje, nesnažte se ho zadržet sami, může být ozbrojen. Má louskáček. Nic, poslední sonka, radši jdeme domů, tohle je Pink, hezké ráno.

0: Tohle je Pink. Trustfall na Hit Radio v 8.56. A jak jsme slíbili, tak je poslední song středeční snídaně šampionů. Tak my se s vámi jdeme rozloučit. Chceme vám hlavně poděkovat za dnešní 3 hodiny. Byli jste super.
1: A byla to teda jízda, musím říct. My jsme se s váma smáli od začátku do konce, takže děkujem.
0: Pokud byste si to chtěli náhodou dát zpětně, tak můžete během dne se to objeví jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách, třeba na Spotify. Tam hledejte podcast snídaně šampionů. Nezapomeňte, že dneska večer bude teda zatmění
1: a 19:19.
0: Tak, a taky budou padat hvězdy
1: no
0: dneska,
1: jo.
0: Tak si něco přejte. My si přejeme, máme jedno přání, aby jsme se tady zítra ráno v 6 zase potkali.
2: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Mějte hezkou středu, zvládněte to v práci nebo na dovče.
1: A ahoj.
0: Zítra v 6, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju všem krásný den. Nehoda 2 aut se stala v Klatovech v Plzeňské ulici, je to kousek od křižovatky s Tršovou, tvoří překážku na silnici, tak s tím určitě počítejte. A to je pro tuto chvíli z dopravy vše. Šťastnou cestu všem a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací. Postele
7: Losina. Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
8: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Už dnes večer vypukne další z řady překrásných nebeských divadel. Nastane totiž částečné zatmění slunce. Hvězdárny napříč republikou sice pořádají společná pozorování, je tu ale malý háček. O něm nám řekne víc Ondřej Heigl z Planetária Praha.
9: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně předtím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý, rovný výhled směrem na severozápad.
8: Tuto unikátní podívanou bude navíc následovat meteorický roj Perseid. V Plzni začala nově fungovat takzvaná plzeňská jízdenka. Jde o speciální plastovou kartičku, přes kterou si cestující ve vozech MHD mohou kupovat jízdenky. Sehnat se dá buď přímo na zákaznických centrech dopravních podniků, nebo na místech, kde se prodávají i klasické papírové jízdenky, kde se kartička zároveň dá i dobíjet. Odpolední teploty sice ještě šplhají k tropickým hodnotám, rána už jsou ale chladná. Třeba dnes teploty klesly na řadě míst pod 10 stupňů Celsia. Dnes a zítra se budou odpolední maxima pohybovat do 30 stupňů. O víkendu ale naměříme opět až kolem 35 stupňů Celsia. No a závěrem ještě fotbal. Sparta v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrů padla v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si tak nezahraje. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě navíc hráli už od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševinského.
2: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Středa bude opět ve znamení krásného léta, teploty se dostanou na 29 stupňů Celsia, na horách to bude 25. A bude nám k tomu svítit spoustu sluníčka, protože nás čeká jasná obloha.
2: Hit Radio FM Plus.
1: A je tady dopoledne a to středeční, takže se nám týden láme, tak to vezmeme ve velkým. Začínáme Counting Stars a Bára Škrybová s vámi, krásný den.

Jo, 21 Pilots Stressed Out, Hit Radio FM Plus s vámi. 12 minut po devátý, Bára Škrybová přeje parádní středu a jdu nahazovat téma dnešního společného pokecu. Jsme rádio, tak si dáme téma muzika. Věděli jste, že hudba, kterou posloucháme v pubertě, se nám může zapsat do paměti mnohem silněji než hudba, kterou objevíme třeba potom později? Ono právě období kolem 13, 14 až těch 17 let je prý pro hudební vzpomínky hodně speciální. Jsou to totiž roky, kdy začínáme mnohem víc objevovat sami sebe, hledáme vlastní styl, první vzory, první velké emoce za námi přijdou, ať už jsou to lásky, trápení, a to, že třeba nezapadáme, nebo naopak si to velmi užíváme, to všechno jsou emoce, které doprovází nějaká muzika. A právě proto se nám pak tahle muzika nejvýrazněji zapíše do mozku, do srdce a do duší a do morku kostí. Mně to teda sedí, jak se říká, jako zadek na hrnec, protože kolem těch 14 let tuším, mi táta pustil Velvet Underground, Doors, Mamina Donovena a moje hippie srdce tehdy zaplesalo a opravdu je tahle stará muzika, potažmo pak rock a rock'n'roll a taky blues, i ten folk, řekněme, je vlastně to, co je ve mně zapsáno úplně nejhlouběji. Takže moje otázka, to je jasná, jo. Máte to taky tak? Zapátrejte, co jste v těch 12 až 17 letech poslouchali. Jedete to pořád? Formovalo vás to? Pište 720 870 237. Já budu u nás na WhatsAppu připravená. I'll be ready, je to anglicky. A to je náhoda, zpívá nám to tady Sunblock. Parádní středu všem.

0: Green Day, Wake Me Up, When September Ends. Hit Radio FM Plus s vámi je středa dopoledne, 9 hodin a 24 minut. Nadhodili jsme tady spolu téma, že nejvíc naši osobnost formuje muzika, kterou jsme poslouchali mezi 13. až 17. rokem. A píšete mi, Lenka, ahoj Báro, mně přijde, že mě ta hudba fakt charakterově ovlivnila. V 15. jsem jela punk, protože jsem měla potřebu všechno zpochybňovat, být trochu proti proudu. A je mi 38 a hádej co, pořád mám problém přijmout něco jenom proto, že se to tak dělá. Lenko, a nejsme mi dvojčata, já mám taky strašný problém přijmout něco, že se to tak dělá. Míla, já jsem poslouchala hlavně depresivní věci, všechno muselo být trochu smutné, hluboké a dramatické. A teď je mi 41 a pořád si radši pustím melancholickou písničku než veselý pop, takže asi opravdu nějaká ta stopa zůstala. Ahoj Míla. Mílo, jasně, že jo? Jana mi ještě píše. Ahoj Báro, můj manžel mi říká, že jsem pořád puberťačka, protože poslouchám stejné kapely jako v 15. Já říkám, že tomu říkáme věrnost vlastní osobnosti. No jasně, Jani. No ale takže to vypadá, že výzkumy opravdu nelžou. Opravdu naši osobnost nejvíc formuje hudba, kterou jsme poslouchali v pubertě. Já vám moc děkuju za vaše vzkazy. A je očividně, jako je to téma, které vás oslovilo, protože mi tady pořád lítají ještě nějaký zprávy od vás. Tak se tomu klidně ještě pověnujeme v příštím vstupu, protože by to byla škoda nechat to zapadnout. Zatím Calvin Harris a Poetika. Krásnou středu.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi. A za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor. Václav Suda, kovový šrot. Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
6: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Když duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Mám pocit, že tě ztrácím a poetika na Hit Rádiu FM plus 9.33. A my jsme tady společně uprostřed tématu. Nejvíc naši osobnost formuje hudba, kterou jsme poslouchali mezi 13. až 17. rokem. Eliša píše, ahoj Báro, bylo to období od 11. do 15. A já jsem povinně poslouchala dechovku a chodila s babičkou na nedělní odpolední tanečky. Dechovku dodnes nemusím a je to už přes 40 let. Pak začaly odpolední čaje a na ty velice ráda vzpomínám. Elišo, jo, čaje. Zrovna včera na ně vzpomínala moje mamka, jak chodili na čaje a stál u toho jeden z mých synů a říká, na čaje? Jakože jste chodili na nákup čajů. To je boží, jak oni opravdu už jako vůbec nevědí. No, vysvětlili jsme samozřejmě. Každopádně s tou dechovkou to mám úplně stejně. U naší babičky hrála vždycky u oběda a když slyším dechovku, já bych radši opravdu jako skočila z okna. Takže rozumím. Roman píše, ahoj Báro, vlastně máš pravdu, myslím, že jsem si tehdy hudbou vytvořil takovou vlastní identitu. Ve škole jsem byl ten kluk, co poslouchá rock a i když už dneska poslouchám všechno možný, pořád mám někde uvnitř pocit, že rock je moje muzika. Je to zvláštní, ale asi to tak je. No to víš, že to tak je, Romane. A ještě David. Ahoj, mě je 42 a absolutně mě to vrací do 15. Green Day, Offspring, Nirvana a první Linkin Park. A nejlepší je, že když mi dneska někde hrají Linkiny, okamžitě si vzpomenu na spolužáky, na školu a na první holku. Ty hele, Davide, a když píšeš o těch starších Linkinech, já typuju, že by to klidně mohla být Meteora, že jo, album. To prošlo námi všemi jako lavina. Tak pojď zase vzpomínat, mám tady pro tebe Somewhere I Belong. A určitě nebudeš vzpomínat sám. Užívejte středu a díky, že jste zítra Rádiem FM+. Tady máte ten nářez.

0: Huntrix a písnička Golden, to je vlastně přesně, jak jsme se bavili o té muzice, která nás formovala v pubertě, tak tohle je teď jedna z těch, která formuje současné pubertáky, potažmo můžeme říct třeba i ještě děti a budoucí dospělé. Je to vlastně muzika z filmu Demon Hunters a je to teď obrovský hit. Dnešní mladí, tedy ne všichni samozřejmě, ale jako většina, mají teď K-pop, anime, mangu, japonskou módu, gaming, cosplay a všechno se to jako krásně prolíná. Je to samozřejmě jiný, než jsme to měli my, ale zase je to úžasně nápaditý, barevný a různorodý, takže jako proč ne? Jak se říká, každá doba a každá generace si nese něco, tak je nechme a nechme se překvapit, jak to bude vypadat do budoucna. Edvard Majavika Žigulína za chvilku, taky přijde Alex Hepburn a vy určitě s náma zůstaňte a mějte krásný středeční dopoledne.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Parádní energická pecka Blood Running, Ray Dalton na Hit Radio FM+. Já doufám, že máte to středeční dopoledne skvělý. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda dvou aut se stala na silnici mezi Domažlicemi a obcí Koloveč. Je to konkrétně u odbočky na Hradiště. Nehoda tvoří překážku, počítejte s ní. A ještě se došetřuje i nehoda dvou aut v Klatovech, a to v ulici Plzeňská, kousek od křižovatky s ulicí Tyršova. Tak opatrně a vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
8: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
9: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Stavební firmy stále nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle odhadů Svazu podnikatelů ve stavebnictví bude do roku 2030 chybět přibližně 74 000 odborníků. Co stojí za nedostatkem zaměstnanců, říká Michal Španěl z pracovního portálu jenpráce.cz.
13: Do stavebnictví přichází málo absolventů technických a učňovských oborů, zatímco část zkušených pracovníků postupně odchází do důchodu. Firmy proto více investují do vlastního vzdělávání, spolupráce se školami, rekvalifikací a náboru odborných pracovníků ze zahraničí.
12: Firmy také zvedají nástupní mzdy. Dnes je nabízený plat o 21% vyšší než loni. Západ Čech se chystá na jednu z největších akcí letošního roku. V Domažlicích se o víkendu konají tradiční chodské slavnosti, na které každoročně dorazí 10 000 lidí. I letos se mohou návštěvníci těšit na bohatý program, hudební vystoupení, různé doprovodné akce a hlavně vyhlášené chodské koláče. Pozor na netopíry. Varují před nimi ochránci zvířat, podle kterých začnou být právě teď mimořádně aktivní. Opatrní bychom měli být zejména při večerním větrání. V době takzvaných záletů, zhruba od poloviny srpna do poloviny září, se netopíři stahují do lidských obydlí. Nevítaná návštěva může čítat až 100 jedinců. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Hradec přehrál Jihlavu 3-0, Sparta Litoměřice 4-2 a Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Dnes si opět nezapomeňte opalovací krémy a další ochranné pomůcky proti slunci, protože bude úplně jasno. A teploty k tomu v maximech na 29 stupních Celsia, na horách pak 25.
10: Hit Radio FM+.
0: Počasí krásný, muzika krásná, připraveni jsou Black Eyed Peas, tedy i nálada krásná, co víc si přát. Užívejte dopoledne, Bára Škrybová přitom s vámi.

Činasky venku je na nule, není, je tam krásných 29 stupňů, nebo bude. Hit Radio FM Plus s vámi ve středu dopoledne, 13 minut po desátý. Je 12. srpna, prázdniny ještě jedou, máme něco přes 2 týdny, to je příjemný. Ale je fakt, že podvědomě si už začátek srpna jako člověk říká, no jo, tak za chvilku, i když tu chvíli máme ještě celý měsíc prázdnin. A nepomáhají tomu ani obchody, billboardy, kde už na konci července jedou zpátky do školy a regály se plní školníma pomůckama a dávají to jako ještě pěkně hezky do těch košů, tak jako doprostřed, abychom se o to zakopli a připomněli si, že ta škola jako fakt přijde. No a jako opravdu už potom 3. srpna máme klidně pocit, jako by ty prázdniny měly skončit zítra. Já tuhle masírku strašně nemám ráda a mě zajímá, jestli podléháte a už třeba nakupujete do školy, anebo naopak tohle odmítáte a necháte si to, nebo nenecháte si to zasahovat do prázdnin a prostě ty prázdniny necháte tak hezky doznít a jdete nakupovat třeba až 1. září, protože to taky jako bohatě stačí, si řekněme. Protože ten první týden školy, to je rozjezd a hlavně pak i víte konkrétně, co je opravdu potřeba koupit. Tak dejte vědět, jak se vás téma škola volá nejlépe v polovině prázdnin dotýká.

0: Takhle jsou Coldplay, krásná věc na Hitradio FM Plus 10.24. Nakupujete už školní pomůcky, nebo to téma ještě nechcete ani slyšet? Na tohle téma se teď spolu právě bavíme a vy mi píšete na WhatsApp 720 870 237 vaše zprávy. Adéla, ahoj, já nakupuju až podle seznamu od učitele. Loni jsme v srpnu nakoupili půl papírnictví a pak jsme zjistili, že půlku věcí vůbec nepotřebujeme. Letos už mě tam nedostanou. To je přesně, Adélo, to, co říkám. No, my taky půjdeme až první týden v září. Do té doby o škole a školních pomůckách nechci ani slyšet. A mám tady ale teď úplně obrácený pohled, který je jako velmi zajímavý. Iveta píše. A to my zase nakupujeme přesně v té půlce prázdnin, protože ještě všechno k sehnání. Nejsou nikde velký fronty a ani blázince. Za hodinu máme hotovo a pak máme už úplný klid. Užíváme v klidu zbytek prázdnin a žádný blázinec se nás netýká. Ivet. Jako i když mám názor takový, jaký mám, tak musím říct, že tohle má jako opravdu něco do sebe. Moc díky, že jste mi napsali a já vám za to zahraju, jo. Takže Lady Gaga, Abrakadabra a taky tu bude Avicii. Mějte krásný středeční dopoledne.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
3: Hit Radio. Když si pod sluncem dá...

Dávno už se nespívá, ale člověk pořád paří, že jo? Skvělá věc. Avicii, Waiting for Love, Hit Radio FM Plus s vámi 10.37. Kdo jste hokejovej, tak to určitě vyraste do Klatov, a to už příští čtvrtek 20. srpna. Klatovi totiž čeká něco, co se ještě nikdy nestalo. Poprvé v historii tam na jednom ledě uvidíte dva extraligové týmy. Na klatovském zimáku se totiž utkají v západočeském derby Škoda Plzeň a Energie Karlovy Vary. Je to sice přípravné utkání, ale čekat můžete pořádnou porci extraligového hokeje, to znamená rychlost, tvrdý souboje, emoce, prostě obrovský zážitek. Začíná se v 17 hodin a vstupenka stojí jen 100 korun, což je hodně fajn, ale co je jako úplně nejvíc fajn, tak to, že celý výtěžek ze vstupného poputuje na podporu mládežnického hokeje v Klatovech. Takže pokud máte rádi hokej, můžete si 20. srpna udělat hezký podvečer, podpořit mladé hokejisty a zároveň být u historicky prvního extraligového zápasu v Klatovech. Takže ještě jednou, Plzeň proti Varům 20. srpna od 5 večer, zimní stadion Klatovy. Určitě vyraste, ale taky si poslechněte teď Aerosmith Crazy, protože to je pecka. Come here,

0: Baby Rexa, Faithless, New Religion na Hit Radio FM+. Kam vyrazit? I dneska můžete vyrazit v rámci plzeňských filmových letních večerů na promítání. Od 8:30 se v kafé Smetanka promítá snímek Drama a zítra od 7 večer vyrazte na statek u Matoušu na Bolivci, tam proběhne Tajemství síkorek. Vstupenky pořídíte na festival finále.cz, běžná cena je 150 korun a na statku u Matoušu potom 120 korun a děti do 12 let zaplatí 90. Kompletní program najdete na www.festivalfinale.cz a ještě pořád je z čeho vybírat, tak tam opravdu mrkněte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ina a Rehab, I'll Be Waiting na Hit Radio FM Plus přesně 2 minuty před 11. hodinou. Bára Purkartová má připraveny nejnovější zprávy. Mrkneme na počasí, ale teď na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí parádně, bez nehod a bez větších komplikací, takže šťastnou cestu všem a hlavně opatrně. A kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 11 hodin krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Studenti, které čeká opravná státní zkouška, se nemusí bát o zdravotní pojištění. Stát je plátcem do doby, než student dokončí soustavnou přípravu na budoucí povolání. Jak potvrzuje i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
11: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní pojištění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
0: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktoranti. V Kyselce na Karlovarsku skončila oprava školní střechy a půdy, které se musely přizpůsobit stovkám netopírů. Práce se sice nepatrně protáhly, chod školy ani hnízdění zvířat to ale nikterak neohrozilo. Oproti původnímu plánu je nově opravená i věžička na školní střeše. Na klimatické změny reagují i motýly. V přírodě se podle odborníků přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim totiž vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie vědců, na které se podíleli i čeští experti. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s izraelským klubem Hapoel Berševa. První zápas odehrají Západočeši 20. srpna v Srbsku. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: A já vám jdu hlásit jenom léto. Pravý, nefalšovaný léto, nic jiného pro vás opravdu dneska nemám. Jasno, teploty na 29 stupních v maximech a na horách to bude 25.
9: Hit Rádio FM Plus.
0: Středeční dopoledne jede a to naprosto skvěle, protože nás zároveň posouvá i zase blíž k víkendu. Týden se láme a tak si víkenda dáme i teď. Blinding Lights.

Pink Raise Your Glass, 11 hodin, 12 minut. K tomu Hit Radio FM Plus s vámi. Zítřejší live s Jirkou Plnářem bude o sportu, takže si od 11 hodin nalaďte. Jirkovým hostem bude tentokrát plzeňský radní pro sport Tomáš Morávek. Dozvíte se třeba, co přinese letošní sportmánie, jak se daří přivádět děti ke sportu, jestli má talentovaný mladý sportovec v Plzni dost možností dostat se třeba až na vrchol, anebo kam budou v dalších letech směřovat investice do sportovišť. No a protože Tomáš Morávek vyrazil osobně mezi sportovní kluby, tak se dostane i na to, co se člověk třeba dozví přímo v terénu a co z kanceláře prostě jako se nedá zjistit. No a samozřejmě přijde i trochu osobnější pohled, třeba jaký sport dělal jako dítě a kterého plzeňského sportovce dodnes obdivuje. Live s Jirkou Plnářem ve čtvrtek od 11 hodin, to znamená zítra, tady u nás na Hit Radio FM Plus samozřejmě. To je ale ve čtvrtek a dneska je středa a tohle je Hoci Here to Sweet.

0: Martina a Rytmus, Příběh. Vy se podívejte k nám na Příběh. Podívejte se k nám do storíček na Hit Radio FM+. Můžete si vybrat Instagram nebo Facebook, je to na vás. Uvidíte tam třeba anketu o toho nejlepšího superhrdinu. Dejte tam hlas, už jsme skoro ve finále. A uvidíte tam i video o tom, jak dnes nejlépe pozorovat zatmění slunce a taky o tom, jak ho nejlépe nepozorovat. Více o tom řekneme tady i v éteru za chviličku. A navíc dneska nás čeká opravdu veliká podívaná, protože kromě tohodle částečného zatmění slunce budou na obloze i Perseidy. Jak říkám, řekneme si o tom víc. Buďte s námi. Rose, Bruno Mars a Paté do té doby a Imagine Dragons Sharks. Krásný středeční dopoledne.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Tak, a jdeme spinkat.
6: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
5: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
9: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
10: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
11: avokádo či mikádo,
10: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
11: šampiony nebo dresy pro šampiony,
10: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
11: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
10: Vaše centrum nákupů a zábavy.
11: Olympia Plzeň CZ.
10: Porsche Plzeň.
12: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
13: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
12: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
13: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
12: To je Audi Q7 Perfection.
13: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
10: Porsche Plzeň.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

11.33, středa dopoledne, ladíte Hit Radio FM Plus Imagine Dragons Sharks. Dnešní večer nabídne opravdu mimořádnou podívanou. Krátce po 19. hodině začne totiž nad Českem částečné zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje téměř 90% sluníčka. Úkaz začne přibližně v 19 hodin 20 minut a největší fáze nastane kolem 20 hodin a 12 minut. Pozorování by navíc mělo přát počasí, takže opravdu ideál. Nezapomeňte prosím vás ale na ochranu očí, jo? Na sluníčko se během zatmění opravdu nesmí dívat bez speciálních ochranných brýlí. A jak už jsem říkala, u nás na sociálních sítích máme video s mojí maličkostí a říkám tam, co ano a co ne. Nejlépe samozřejmě použít speciální brýle, ty už ale asi těžko seženete. Pozor na to, oni vypadají jako z 3D kina, dokonce už se na to i lidi ptají, zda je možné právě použít ty 3D brýle. Ne, prosím vás, není, jo. Tyhle brýle musí splňovat fakt jako speciální normu. Přes disketu už se taky nepozoruje, jako jsme to dělali v těch 90. Přes dno flašky od piva taky ne. Ani ty svářecký brýle nejsou úplně vhodný, respektive ne všechny. A údajně tedy musí mít minimálně DIN 13. Jo, to je nějaký stupeň zatmavení, nevyznám se, ale to jsem si našla. Určitě bez speciálního filtru nepoužívejte ani dalekohledy. Zatměním slunce ale dnešní nebeská podívaná nekončí. V noci totiž budou vrcholit Perseidy a za ideálních podmínek může být k vidění až 100 meteorů za hodinu. Tak si to užijte, já jsem nikdy nic neviděla. Ale můžete vzít zase svoji slečnu třeba a říct: come my lady, come my lady, you're my butterfly. A můžete pozorovat hvězdy. Crazy Town, Butterfly.

0: Čas je 11.41, s vámi Hit Radio FM+. Robin Schulz a Lida tady byli na skok s písní In Your Eyes, v tvých očích. Aby vám oči zůstaly, tak už jsme si řekli, jak dnešní zatmění slunce pozorovat, tak pozor na to. A užijte si to hlavně. A já se na vás těším zase zítra od 9 do 12. A řekneme si, co jsme všechno viděli a jak se nám to líbilo. Do 12. si užijte si ju, za 100 let tady bude a Franc a po 12. srdcovky. Ahoj, Bára Škrybu se loučí.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: sorry. No.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si stále pozor na průjezdu Klatovy. V Plzeňské ulici poblíž křižovatky s ulicí Domažlickou se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. No a vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
4: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Strany hnutí a adepti pro obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas pouze do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory do příštího čtvrtka. Aktuální několikatýdenní sucho se propisuje také do stavu vodních toků. Z pohledu vodáků je letošní sezona bídná. Splavovat se dají jen krátké úseky, kde zkusit štěstí poradí předseda svazu vodáků Libor Polák.
11: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějaká voda upouští.
3: Podle Poláka se letošní sezona s tou loňskou nedá vůbec srovnávat. Spojené státy požádaly o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogám a terorismu. 2 s vydáním souhlasili, 2 zůstávají v Česku ve vazbě. Potvrdil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Spojené státy americké viní z pokusu o nákup zbraní na českém území, a to výměnou za drogy. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Karlovarský kraj rozdělil mezi mediky 19 milionů korun. Finanční podporu získalo bezmála 130 budoucích lékařů, kteří se rozhodli po úspěšném absolvování školy setrvat v našem regionu. S pokračováním stipendijního programu Karlovarský kraj počítá i v příštím roce. Podmínky zveřejní na svých webových stránkách.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Na západě Čech dál bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se dnes dostanou mezi 25 a 29 stupňů Celsia. Na horách pak do 23.
10: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je tady polovina týdne a také polovina dnešního dne, vlastně úplně přesně 12 hodin, pravé poledne, 2 minutky k tomu. Já vám přeju nádhernou středu, která dnes bude výjimečná. Bude výjimečná, protože nás dnes čeká zatmění slunce, i k tomu se dneska dostaneme. Každopádně je jasné, že dnes večer na chvíli slunce svítit nebude a určitě se na to nedívejte bez ochrany očí, je to velmi nebezpečný. No a když teda sluníčko svítit nebude, tak já vás teď vezmu tam, kde slunce svítí. Take Me Where the Sun is Shining, rok 1996 a srdcovka s číslem 1. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

Takhle zní rok 1996. Srdcovka s číslem 1. Take me where the sun is shining. Nádherný start středečních srdcovek. No a my se posuneme o 11 let dopředu, konkrétně do roku 1996 a 2007 je kolik? Kolik? 11 let, ne? Říkám to správně. Je středa, pravý poledne, já byl včera na oslavě kamarádovo 40, já to asi nespočítám. Kolik to je? No to je jedno, nevadí. Nicméně, bavili jsme se o tom včera, že dneska si budeme povídat o táborech. A tak bych chtěl vědět vaší nejoblíbenější a nejlepší vzpomínku z táboru nebo ze soustředění, kdy jste byli děti. Dejte vědět na 777-937-777. No a když děti, tak si dáme taky děti tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2, Kids.

0: a Mark Wahlberg, hollywoodský herec ještě v dobách, kdy vystupoval jako rapper Marky Mark.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách budeme vzpomínat na naše zážitky z tábora. 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Můžete psát, jako napsal třeba Kája. Čau, mě rodiče donutili v 9 letech jet na tábor. Nechtěl jsem, protože jsem tam nikoho neznal a bylo to moje nejlepší léto. Jezdil jsem pak každý rok. Na táboře jsem se naučil střílet ze vzduchovky, házeli jsme tam i hvězdice má jako ninjové do dřevěných terčů. A večerní táboráky, ty byly nejlepší. Zdraví Carlos. Další zpráva. Ahoj, já byl na táboře dvakrát a vždycky super. Nejlepší byly noční bojovky, nic jsme nevěděli a najednou vtrhli vedoucí do chatky, probudili nás asi v jedno ráno a šlo se do lesa na stezku odvahy. Strašně jsme se báli, ale bylo to parádní. Na konci cesty jsme se podepsali na pergament a šli zpátky. Nejlepší dětství. Zdraví Tom. Díky za zprávu. Jana, no konečně, taky děvčata vzpomínají na tábor, to mě zajímá. Jana píše, ahoj Jiříku, já nemůžu říct tedy jen jednu krásnou vzpomínku, protože jich mám nespočítaně. Na jednom úžasném táboře jsem strávila, wow, krásných 17 let svého života. Putovala jsem od dítěte po prágoše až na vedoucího. A krásný bonus na závěr, že i když už 15 let nejezdím, tak přátelství, které tam vznikla, nerezaví a přetrvávají doteď. Hezký den, Jana. No to je nádhera. To je nádhera. Tak asi jako chlapi, kdy si měli vojnu, že jo? A tam vznikly nějaké jako přátelství, které trvají dodnes, tak věřím, že děvčata u vás to právě může být i ten tábor. No krásná vzpomínka. Kam jste jezdili? To mě taky zajímá. Klidně můžete jako napsat. Uděláme takhle reklamu tehdejším táborům. Proč ne? 777-937-777. No a dáme si další srdcovku. Tentokrát českou. Od Evy Farné. Jmenuje se Ticho. To se velmi, velmi dlouho nehrálo v rádiu. Tak tady to máte. U nás na Hit Rádiu.
3: Ticho lákání mých hlad posílá

0: UB40 a nádherná romantika. Taky krásná verze legendárního hitu Can't Help Falling in Love with You. Já vlastně jako pořád nevím, která verze je hezčí. Jestli tahle od UB40 anebo od Elvise Presleyho.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tady ty váhy mám úplně na stejno. Co vy? Co vám se líbí více? Tahle anebo Elvis Presley. Každá má něco do sebe. Každá má něco do sebe, je to krásný. A stejně tak mají něco do sebe tábory, na který jsme jezdili jako děti a na to dneska vzpomínáme v srdcovkách. Tak Martina píše: já jsem byla na táboře vždycky moc spokojená, dokonce jsme se po letech s mojí vedoucí sešli na pokoji v porodnici. Byla mi povědomá a až přišel její manžel na návštěvu, tak mi to došlo. On byl táborový vedoucí, tak to bylo shledání po letech. Nádhera. Mějte se hezky, Martina. Krásný, to je prostě boží. Další zpráva. Ahoj, já jsem jako dítě jezdila na Bílou skálu u Číměře v jižních Čechách a dneska už 11. rokem tam jezdím taky, ale jako dospělá. Každý rok tam totiž probíhá tábor pro dospělé a je to super. Takže se vrátíte zpátky do dětství, i když vám je třeba 18 nebo 60. Fakt doporučuju, Iva. Tyjo, dobrý tábor pro dospělé, to jsem nikdy neslyšel. Ale zajímalo by mě, jak to jako probíhá. Jestli taky v noci běháte do chatek, aby vás vedoucí nechytli. Hrajete flašku třeba? To by mě fakt zajímalo, na to musím kouknout. Dobrý, tábor pro dospělí, why not, jak se dneska říká. Co si dáme za srdcovku s číslem 6? Na přání, dejte vědět. 777-937-777, klidně to může být nějaká táborovka, nemusí to být jako úplně táborovka od ohně, ale může to být třeba něco, co máte spojeného s tehdejšími táborovými diskotékami. No dejte vědět. 777-937-777, dáme si srdcovku na přání už za chvíli.
2: Tak, a jdeme spinkat.
3: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
2: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Girls na Hit Rádiu s písní Konec světa. Trošku symbolicky, když je dneska to zatmění, že jo, kdo ví, co se všechno stane večer.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak, do večera času dost, tak si aspoň dáme srdcovku na přání. Mám tady nádhernou, až dojemnou zprávu, kterou napsal Honza. Píše, ahoj, já jsem ročník 88 a ve 12 jsem zažil svůj nejlepší tábor v životě. Na závěrečné diskotéce jsem tančil Ploužáka s Ivetkou, nejhezčí holkou z celého tábora. Stáli jsme od sebe asi metr daleko, natažený ruce, držení za ramena a pas. Úplně to vidím, to jsme zažili každý. Ale byl jsem na vrcholu blaha. Dostal jsem pak od ní i pusu a byla to moje první opravdová pusa v životě. Takže nezapomenutelný večer. A pamatuju si, že na té diskotéce jsem s ní pak ještě tančil i na vodopády. Tak kdyby si našel chaos a pustil mi je, bylo by to nejlepší, co bys mohl dneska udělat. Tak děkuju moc. No tak není zač, tady to je.

0: na Hit Radio, Where is my husband, tedy kde je můj manžel, no kde, v hospodě, no tak, kde ho taky jde hledat ve středu večer. 12 hodin, 43 minut, dneska je opravdu středa a dneska je opravdu ten den, který opět vybízí k tomu vyrazit někam do města, dát si na terásce někde drink, bude krásně k tomu navíc, naprosto neuvěřitelná nebeská podívaná, která se bude opakovat až zase za dalších zhruba 50 let, zatmění slunce, není to opravdu bezpečné. Není to bezpečné dívat se na zatmění slunce bez jakýhokoliv, já nevím, těch speciálních brýlí a tak podobně, bez jakýhokoliv filtru. I o tom si budeme povídat v příští hodině. Máme tady nějaké jako tipy, jak po domácku si zkusit vyrobit nějaký prostředky na to, abyste se mohli podívat v klidu večer. Ono to jako vypadá, ono vás to úplně nebude bolet, ale odborníci opravdu jako tvrdí, že pokud se budete dívat jenom tak na zatmění slunce, tak se to může projevit klidně za měsíc, za dva, za rok a je to nevratný, to poškození zraku. A pozor, dokonce, pokud to budete natáčet třeba mobilním telefonem, tak vám to může zničit i ten fotoaparát v tom mobilním telefonu. Není to fakt jako sranda, proto se o tom tak často mluví a i proto my o tom budeme spolu mluvit po 13. hodině tady na Hit Radio. Do té doby například Daniel Potter s hitem Bad Day, tak trošku symbolicky, kdyby se vám náhodou dneska ten telefon fakt jako zničil. Takže Den blbec si dáme i tady na Hit Radio. Už za chvilku.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mautsta, hlede paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportál.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zhasni, tak se jmenuje ten hit. No, dneska se zhasne večer na chvíli v rámci zatmění slunce. 12 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku zprávy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Velký pozor si v těchto chvílích dávejte na dálnici D5. Nehoda se stala na kilometru 16 směrem od Plzně na Prahu, kde se srazila dvě nákladní auta. Kolona se netvoří. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
6: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Od dneška platí nová pravidla pro obaly. Mimo jiné mají omezit používání takzvaných věčných chemikálií. Potravinářská komora se proti části nových požadavků Evropské unie vymezuje a upozorňuje na jejich náklady. Její mluvčí Marek Zemánek.
9: Přechod na nové obaly si vyžádá obrovské investice do nových technologií, testování i samotných materiálů. Ostatně i sama Evropská komise vyčísluje celkové náklady na 36 miliard eur. Lze tedy předpokládat, že se tyto výdaje postupně promítnou i do finálních cen potravin.
8: Podle komory bude potřeba pravidla v dalších letech zjednodušit a přizpůsobit tomu, co je pro výrobce v praxi skutečně proveditelné. Resort kultury přispěje na restaurování pomníku lidických dětí. Dohodli se na tom ministr kultury a ředitel památníku Lidice. Památník od státu dostane zhruba 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomníky lidických dětí od Marie Uchytilové zatím vynesla 5 milionů. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Mezi nimi Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý náš soused Sasko naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny splavných řek. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Revitalizace Lochotinského parku v Plzni jde do závěrečné fáze. V lokalitě, která je nedaleko zoologické zahrady, aktuálně probíhají finální terénní práce a úpravy. Hotovo bude už letos na podzim. Lidé se mohou těšit na nové vyhlídkové molo u jezírka, taky na nové cvičební prvky a nebo na umělý vodopád.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
1: Podle předpovědi by u nás mělo být dál většinou jasno nebo skoro jasno. Odpolední teploty u nás na západě Čech vystoupají mezi 25 a 29 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, tři minutky k tomu, ještě dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili na pozdější oběd, anebo jste se o chviličku zdrželi. Dneska večer, tak nás tedy čeká opravdu nádherná nebeská podívaná. Pokud se chcete dívat večer na zatmění slunce, ale nemáte speciální brýle, tak úplně na rovinu už je asi jako neseženete, všude vyprodáno, myslím ty s certifikátem. Koukal jsem taky do hobby marketů snad po celém Česku a ani svářická sklíčka nikde nejsou. No úplný blázinec, ale jsou určité možnosti, jak můžete pozorovat zatmění slunce i dneska večer, i přesto, že ty brýle nemáte. Řeknu za chviličku víc, teď Miraj, hezký odpoledne.

Hit Rádiu na středeční odpoledne, Christina Perry. Za chviličku bude čtvrt na dvě, pomalu ale jistě odpočítáváme čas do velké nebeské podívané, které nás čeká dneska večer, a to je zatmění slunce. Zatmění slunce, bude to asi jako krásný zážitek, jenom pozor, při neopatrném pozorování opravdu může dojít k nevratnému poškození naší sítnice. Tady je fakt jako ukazováček nahoru, může vám to dokonce i zničit foťák v telefonu, a proto je opravdu velmi důležitá ochrana očí i našich iPhoneů a dalších telefonů. Podle odborníků bohužel nestačí ani disketa od počítače, přes kterou jsme se dívali v 99. Pamatujete si tady na tu dobu? Kolik vám tenkrát bylo? To mě zajímá. Dejte vědět na 777-937-777. Jak si vzpomínáte na to pozorování v roce 1999? Mně bylo 13, pamatuju si, že jsme stáli s rodičima venku a právě měli jsme svářický sklíčka, přes který jsme koukali. Další sousedi koukali přes disketu od počítače, protože tak jsme doma měli všichni, že jo, milion. Když jsme nahrávali tenkrát hry do počítače a jedna hra byla třeba na 76 disketách, ale to už je úplná prehistorie. A pamatuju si, že tenkrát opravdu jako celý sídliště bylo venku, pozorovalo, bylo to neuvěřitelné. Fakt jako silná vzpomínka. Tak dneska zažijeme tedy něco podobného, akorát odborníci opravdu tvrdí, že už nejde se, nebo nedoporučuje se dívat ani přes ty diskety. Co jsem ale našel, tak jsem našel zajímavý tip, a to je, když se vezmete jenom jako obyčejný papír, A4 papíru, jo, a uděláte si do něj malou dírku. A teď důležitý, nekoukáte tou dírkou na to sluníčko, ale postavíte se zády ke slunci a necháte to slunce, ať prochází skrz tuhle malou dírku, a ono se vám promítne krásně useknuté na zem. Takže vlastně jako vidíte ten stín a vidíte, jak to vypadá, jak je to zatmění, jak postupuje, a vidíte to všechno jako na zemi. Jo. Je to tak jako asi příjemná chvilka s dvojitým kondomem. Není to takový, není to úplně doopravdový, ale je to bezpečný. No, tak můžete to vyzkoušet dneska večer. Brýle už asi neseženete.

0: Clean Bandit na Hit Radio ve 13 hodin a téměř 25 minut. Za chviličku divoký byl taky Lady Gaga, nebude chybět ani Miles Smith a já připomínám, že v pátek tady pro vás opět na Hit Radio budu mít speciální věc a to až 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Stačí, když s náma budete hrát dokonalou desítku, dostanete ode mě 10 otázek, za každou správnou odpověď 1 000 korun, takže až 10 000, to je dokonalá desítka. Nebude to nic extra těžkého, samozřejmě chápu, je horko, takže budeme si zavařovat mozek. Stačí se jenom zapojit do naší hry. Jak se můžete zapojit, tak to se dočtete na našem webu hitradio.cz. Za chviličku, jak jsem slíbil, další hity. A pokud jste právě teď za volantem, tak šťastnou a hlavně pohodovou cestu bez nervů.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 000 korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 000 korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
10: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
11: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
12: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary Město zážitků.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen pr-

0: Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio. S váma Jirka Plnář, 13 hodin 36 minut. Už máte plány na víkend, je nejvyšší čas, je středa, jo? Tak mám pro vás pár tipů. Co kdybyste zažili třeba koncert, který jste ještě nikdy nezažili? V nádherném prostředí moravskočeských Vinic. Co? Hudba na Vinicích. Hudba na Vinicích je nádherný projekt, který pokračuje po celý srpen a můžete si opravdu vybrat z koncertu jako třeba nádherný koncert Davida Kolera, který bude teď skoro okolností 14.8. 13. zítra duo Krhut a Kozub u Táboráku. To bude asi jako neuvěřitelný, ale tam už se nedostanete, to už je vyprodaný. Ale můžete se dostat třeba ještě na koncert MIG21. Koukám, Olympici taky budou, ale taky už vyprodáno, ale zároveň je tady další nabídka třeba zažít Čechomor, nebo Tros Diskotékos, Marie Rotrovou, Tata Boys, znovu David Koller bude 21. v Třebívlicích, na vinařství Johanové, tam jsem byl osobně, je to nádherné místo, jo, ale není to jediný vinařství v rámci celých koncertů Hudba na Vinicích. Doporučuji, podívejte se, zažijete opravdu takový ten nádherný pocit toho, kdy tam není tolik lidí, ten interpret je tam ve výsledku jenom pro vás. Teď díky tomu suchu a horkým večerům, tak je to vlastně jako strašně příjemný i pro vás jenom tam tak sedět, zapadá sluníčko, vy máte tu dvojku bílého a užíváte si léto tak, jak si vlastně zasloužíte. Takže udělejte něco pro sebe a vyražte na velmi neobyčejný, troufnu si říct, až výjimečný zážitek, a to v rámci Hudby na Vinicích. www.hudbanavinicich.cz, my Hit Radio doporučujeme.
1: Hit Radio FM Plus.

0: Mist na Hit Radio ve 3:15. Dneska také vzpomínáme i na zatmění slunce z roku 1999, které jsme tenkrát pozorovali. Někdo už byl dospělej, možná jste byli ještě jako děti, možná jste ani nebyli tenkrát na světě, tím pádem do té diskuze se asi moc nezapojíte, ale můžete aspoň poslouchat. Je třeba příběh Lukáše, který píše na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. V roce 99 jsme s kamarádem vyrazili za zatměním stopem do Rakouska. Oběma nám bylo 22 let, auto nás vyhodilo kousek od Salzburku, kde bylo úplné zatmění a byl to skvělý zážitek. Trošku problém nastal až potom, kdy se na jediné parkoviště v okolí začaly stahovat davy nám podobných stopařů ze široka daleka a snažili se ukecat řidiče, aby je vzali. Panovala tam ale všeobecná euforie z krásné podívané, takže i řidiči byli velmi ochotní a zpátky k hranicím se vracela narvaná auta. Velmi rád na to vzpomínám a těším se na dnešní zatmění, i když nebude úplné. Zdraví Lukáš. Krásná vzpomínka. Tohle prostě, jak říkám, to jsou prostě chvíle, které jsou opravdu jednou za život. A je vlastně zvláštní, že my vzpomínáme na rok 1999, jak jsme tady v Česku sledovali zatmění slunce a vlastně všichni na to vzpomínáme jako na úplné zatmění. A přitom tenkrát taky nebylo úplné. Taky bylo jenom částečné. Bylo jako z velké části, ale nebylo úplné. Takže Lukáši, děkuju za tuhle vzpomínku a věřím, že dnešní večer si 100% užiješ a doufám, že vy také. Za chviličku Damiano David, taky Adele a nebude chybět ani Eminem s Rihannou ve famózním duetu Love The Way You Lie.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a

0: Hned teď platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: spoj za 49,90 a proud obrať proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
2: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
7: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Eminem a Rihanna na Hit Radio v duetu Love The Way You Lie. Je 13 hodin 58 minut. Pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte. Máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení taky dnes odpoledne čeká v Chebu. Opatrně v Evropské ulici u křižovatky s ulicí Svobody. A pracuje se taky v Karlových Varech, kde omezení čeká v Krymské ulici. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dnešní ráno bylo citelně chladnější než ta předešlá. Na několika místech v Česku dokonce mrzlo, a to díky jasné obloze a suchu. Pod nulu klesla teplota na Šumavě nebo v Jizerských horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách. Tady naměřili minus 3 stupně. Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to dnes ústavní soud. Chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili. Na svobodu se ale Jiříkovský nedostane. Platí totiž předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži, a to na trati 200 metrů volný způsob. Dohmátla v čase 1.57 a byla nejrychlejší ze všech 45 závodnic.
6: Člověk trošičku kalkuluje, nechce jít úplně naplno, zároveň to nechce podcenit, takže to bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet, takže zatím klepu, že super, máme tady maséra, fyzioterapeutku, takže všechno řeším postupně a zatím klepu, že dobrý.
5: Semifinále čeká Báru Sejmanovou dnes v podvečer a my se teď podíváme ještě k nám.
7: Nejpozději letos na podzim bude hotový nový moderní sportovní areál v Plzni v Černicích. Vyjde na bezmála 50 milionů korun. Součástí areálu bude fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Víceúčelové hřiště pro míčové sporty a plocha pro další aktivity dětí i dospělých. V budoucnu přibude ještě atletická dráha nebo občerstvení.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Teploměry na západě Čech dnes vystoupají mezi 25 a 29 stupňů Celsia. Na horách pak do 23. Dál u nás bude většinou jasno nebo skoro jasno.
3: Jirka Pelnář. Hitrádio.
8: 2 hodiny odpoledne, venku další nádherný letní den a možná, že jste zůstali stát s otevřenou pusou, jako já, když jste poslouchali zprávy a slyšeli jste, že dneska nad ránem mrzlo, to je zpráva z dneška.
5: Ano, je to, Jirko, dnešní zpráva, no tak i to už se plete děje.
8: To není možný, ne. Že u nás jako, já jsem koukal, jestli nemáš nějaký jako čaj tady sebou, říkal jsem si, co to piješ za čaj, to je normální houbovej čaj.
5: Ne, rána byla chladnější v celé zemi.
8: Fakt, jo.
5: A na těch horách to někde vypadalo i takhle, jak zaznělo.
8: Ale neuvěřitelný, no tak vidíte, ta zima už se blíží, kde jsou ty tropy? Měli bychom začít psát Ježíškovi. No, tak jo, tak děkujeme pěkně za to malé ochlazení a za chviličku ruleta dvojsmyslu. Teď poetika.

0: minut k tomu, posloucháte Hit Radio a protože je středa, tak je tady naše oblíbená ruleta dvojsmyslu. Znovu připomínám, WhatsApp 777-937-777, můžete posílat cokoliv, co vás napadne, můžete to napsat, anebo samozřejmě můžete namluvit hlasovku, to už nechám na vás. Je to každý týden stejné. Ruleta nám vytočí téma, které může zaznít jak v ložnici, tak potom právě na některém z dalších místech. A my si jdeme hrát s češtinou a také jdeme posouvat hranici našeho humoru a vyzkoušíme, jak tenký led je opravdu, nebo jak moc tenký je led, na kterém budeme stát, jestli nám tu ruletu zakážou do příštího týdne, anebo ne. No tak jdeme na to, bez obalu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při zatmění slunce. Dneska je to jednoduchý, respektive je to úplně jasný. Čeká nás výjimečná nebeská podívaná, takže co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce? Tak první, co mě na to napadá, já to odstartuju, abyste měli čas popřemýšlet a posílat. Napadá mě... Tak tohle, že byl teda ten životní zážitek? OK. 777-937-777, teď to nechám na vás a uvidíme, jak daleko se dostaneme k hranicím českého humoru. Tak

0: Dvě hodiny odpoledne, 13 minut k tomu posloucháte Hit Radio a ruletu dvojsmyslu. Dneska tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce. A musím jako říct, že já mám pocit, že jsme všichni tak jako podobně staří a jsem pyšnej na naší generaci, protože my ještě máme smysl pro humor a nebojíme se to říct, ale musím teda říct, že některé věci já se bojím přečíst takhle živě do vysílání. Tak maličko to jako scenzuruju, ale jinak je to skvělý, tak asi začnu prostě hned tou první palbou a to je: vem si brýle, jinak tě budou pálit oči. Tady bych to asi možná mohl už ukončit. Další. Hotovo a teď zase za 10 let. Hezký, ze života. Tady je nikdo dlouho ženatej, si myslím. Další. A tohle je moc. A napsala to Lucka. Mamka říkala, že to v 99. bylo lepší. Mě vyhodí za to. Další zpráva. Čekám na to 20 let a za minutu bylo po všem. OK. Co hlasovky? Posíláte hlasovky na 777-937-777. Něco tady máme. Tak schválně.
1: A to bylo jako všechno, jo? Takový obrovský povyk kvůli takový chvilce? Nic moc.
0: Ano. To je taky za života. Další zpráva, která mi sem přiletěla. Ještě chvíli už to bude, koukni na ten prstenec. Zajímavý, tomu nerozumím, to si budu muset nechat přeložit, ale hledám i ten nejlepší. Tak zkusím se tady tím opět ještě dál jako pročíst, bolí mi z toho bránice. Dáme ještě dva hity, Black Eyed Peas, teď Benson Boone a pak vyberu nejlepší. Tak pište dál.

0: Pit, my nebudeme startovat, my to ukončíme. Radši pro jistotu. Dnešní ruleta velmi výživná. Teď prosím puritány a milovníky kvalitního humoru, aby na chviličku si zacpali uši, protože jdeme do finále naší dvojsmyslné rulety. Čeština je v tomhle nádherná. Co může zaznít v ložnici a také při sledování zatmění slunce. Tak mám tady pár posledních typů a jeden nejlepší. Tak tohle taky hezký. Tohle až budeme vyprávět dětem. To ne. Škoda, že to bylo jenom částečně. Příště už snad bude celej. Bože. No a teď za mě asi úplně jako nejlepší. Jaké to bylo? Nevím, asi dobrý. Zeptáme se Pavla. Ten to celé natočil z balkonu. Já tě potřebuju živě tady ve studiu. To je geniální. To je tak typicky český. Je to, tohle by se mělo normálně vytisknout a pověsit v Louvru. Celý to natočil z balkónu. Boží.
1: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hitrádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
4: Tak a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
3: avokádo či mikádo,
2: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
3: šampiony nebo dresy pro šampiony,
2: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupů a zábavy.
3: Olympia Plzeň.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: A internet teďka řeší jednu ženu, která se vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
2: Jak dopad?
1: Neuspěl 25krát.
2: No počkej, jestli se testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
1: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
2: Tak ty si o ní myslíš, Jasmin, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Půlnoční hřích na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Dneska by byl hřích, kdybyste o půlnoci nesledovali hvězdnou oblohu, protože samozřejmě všichni se baví o zatmění slunce, které bude večer, zhruba od 7:45 do 7:45, ale to, co přijde v noci, tak to bude jako taky nádherná podívaná, protože dneska vrcholí Perzeidy, to znamená, že dneska bude padat jedna hvězda za druhou, tak jestli máte chviličku volno, začněte si sepisovat všechna vaše tajná přání, abyste to stihli. Já se přiznám, že jsem jednou sledoval Perzeidy, že to bylo neuvěřitelný. Bylo to krásný. Když si představíte, jak padá hvězda, tak to víte, ale tady, tak to není jenom, že padne hvězda, ale tam normálně vidíte třeba jakoby ohnivou kouli, která prořízne tu oblohu. Fakt to stojí za to. Navíc to vypadá, že budeme mít Azuro, takže jestli někdy, tak určitě dneska. No a teď další hvězda na Hit Rádiu.

0: Chviličku před 3:45 Ed Sheeran na Hit Radio do 15. hodiny ještě Offenbach, Shakira taky. Tenhle nádherný duet. To si zasloužíte dneska za to, co předvádíte v práci. No a taky si zasloužíte i naší odpolední show. Dobře vám tak? Bude s vámi i dneska mezi 15. a 18. hodinou. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zítra. Zase ve 12 hodin, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se máte i vy na co těšit. Tak se smějte.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot. Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
8: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
11: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
12: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D5, dávejte si pozor na kilometru 96 ve směru z Rozvadova do Plzně. Hlásíte tam předmět na vozovce, který je třeba objet, tak hlavně opatrně. No a vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.

0: Parlej, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací. Postele
2: Losina. Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
4: 15 hodin jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Vedení Aše volá po referendu. Týkat by se mělo možné koupě bývalého hotelu Goethe. Radnice se obává, aby z objektu nevznikla ubytovna. Pokud lidé odkup budovy městem posvětí, mohly by v ní vzniknout nové byty a také hotel s restaurací. Výstavba Predátor parku v Plzni jde pomalu do závěrečné fáze. Moderní sportoviště bude mezi Skvrňany a Křimicemi. Využívat ho budou moci jak běžci, tak třeba cyklisté nebo jezdci na koloběžkách a skejtech. Hotovo by mělo být ještě letos. Už dnes večer to vypukne. Částečné zatmění slunce. Hvězdárny napříč republikou sice pořádají společná pozorování, je tu ale malý háček. O něm nám řekne víc Ondřej Heigl z pražského planetária.
5: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně před tím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý, rovný výhled směrem na severozápad.
4: Tuto unikátní podívanou bude navíc následovat meteorický roj Perseid. No a jdeme taky na hokej. Zítra dopoledne v Plzni začne prodej vstupenek na domácí zápas v Lize mistrů. Odstartuje přesně v 10 dopoledne a pořídit se dají buď online, nebo přímo na zimním stadionu.
6: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
4: Taky zítra u nás bude teplo a slunečno. Na západě Čech bude většinou jasno. Nejvyšší denní teploty se usadí mezi 26 a 30 stupni, na Plzeňsku pak až kolem 31 stupňů Celsia. Teď už začíná divoký západ i dnes s Kubou Radou.
3: Hit Radio FM+.
7: No ale krásný. Máme 2 minuty po 15. hodině, nádherné odpoledne všem, od Aše až po Prahu. Dokonce i v Ježovech hladíte divoký západ, který dneska uvádí velkou pátrací akci po svářeckých brýlích. Rozuzlení pumy na jihu Čech, no a taky dneska vám budeme nadělovat další lupeny na ten největší mejdan na Chodsku, a to na Chodrockfest. Buďte s náma, tady jsou Imagine Dragons.

0: Galounová, jsem optimista, tady je divoký západ Hit Rádia FM+. Já mám teda trošičku pocit, že dneska všichni ti, co schánějí brejle na sledování, jsou spíš pesimisti. Brejle nejsou.
1: A budou nebo nebudou?
0: No, zítra určitě.
1: Pozdě.
0: Mimochodem je teda jako zajímavý sledovat cenu těch brejlí, která se jako neskutečně vyšplhala na jednom z e-shopů, dokonce asi trojnásobně. A aktuálně doručení hlásí 15.8. Kdybyste chtěli třeba na ten rok 2075 nebo 6, kdy má být to další, ano, tak si je můžete objednat klidně, jako není problém. Bára teda zůřivě tady schání nějakou jako alternativu, její Kuba jezdí po městě po Plzni a schání. Jak to vypadá?
1: Zatím to vypadá bledě.
0: Bledě.
1: Jako naráží buď na zavřený dveře, a nebo na vyprodáno. Fakt jako není, lidi se předzazásobili a my jdeme s křížkem po funuse.
0: A ty jsi zkoušela i nějaký obvolávat nějaký jako svářecký potřeby, tam to dopadlo jak?
1: Tam si myslím, že došly svářecí sklíčka, došla trpělivost a telefon mi neberou.
0: Tak doufám, že na tom nejste podobně jako Bára.

0: Tavý Mind, tady ta zoufalost při schánění Brailey a svářického skla teda se jako musím říct graduje. Tady je divoký západ Hitrády a FM+, jestli jste na tom podobně, klidně dejte vědět, jestli scháníte. Náš WhatsApp 720 870 237. Máry, zoufalost už je dokonce tak jako veliká, že si mi říkal, hele, tak co koupit rovnou jako svářickou kuklu. Kolik stojí?
1: No já jsem se dívala, vyjeli mi teda nějaký jako lepší, fakt profi a kolem 20 tisíc.
0: Tak, no, tak to pak využijete, ne, doma.
1: To přemýšlím právě jako
0: já. Paneláku.
1: Že bych jako potom kluky dala na svářeckou průmyslovku.
0: No a vidíš, hele, budu mít výbavičku, víš, jak jsou dneska ty školní potřeby drahý?
1: Vím, a tyhle profese taky, že jo?
0: No, ty se budou mít, penězek, šlupek by měli, hele. Nicméně teda, dejte nám vědět, jestli někde ještě jako je to k sehnání, jo. Vyhlašujeme velkou pátrací akci po svářeckých sklíčkách, zároveň taky po teda těch brailích, který už asi jako s největší pravděpodobností nikde nejsou, i když na internetu jsem narazil na to, že by to mohli mít snad i jako v lékárnách. Jo.
1: I lékárny,
0: ale samozřejmě může to být taky vyprodaný.
1: Jako. Jdu obvolávat lékárny.
0: Jestli to teda nejsou slepecký braille, jestli se si to nesplet třeba. obvolávej, vy nám prosím vás dejte vědět, jestli jste je někde sehnali, nebo jestli nás posloucháte v nějakém kovomatu klidně, tak tohle je, myslím, jako takový malý prostor pro malou reklamu.
1: Malou. Já to dám i do zpráv.
0: Prosím, a to je ale.
1: A jako... potřebuju dvakrát, kdyby byly tak dvakrát.
0: Jo, a musíte to Báře přivést, no, je mi to úplně jasné. Náš WhatsApp 720 870 237.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň? Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka. A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje. Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane. To je Audi Q7 Perfection. Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
3: Tak, a jdeme spinkat.
4: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
3: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Dobrý den.
9: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
10: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
11: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
10: Děláme do letadel CZ.
11: Děláme do letadel CZ.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Jo, jo, takhle to teď na západě Čech vypadá. Jej. Nikde prostě nejsou svářecí sklíčka, nikde nejsou brejle na pozorování, a tak vyhlašujeme velkou pátrací akci, jestli je tu ještě nějaký krám, kde něco z tohohle mají. Díky moc za to, že píšete. WhatsApp 720 870 237 napsala nám Lucka z Přeštic. Jestli najdete v rádiu starou disketu, tak ji vykuchejte. Už jsme přes ní koukali a tentokrát použijeme zase. Už jsme pátrali. Tohle je fakt jako archivní kousek a to my nevedeme.
1: Tady nic takového není.
0: Bohužel. Narazil jsem teda na typ brněnské hvězdárny, která říká, vemte papír, postavte se zády ke sluníčku, do papíru udělejte jako dírku a promítejte skrz ten papír na zem.
1: Jo, jasně, takže si to přefiltruju takhle přes papír a budu koukat na...
0: Jo. Jo. A pak je tu ještě jako jedna možnost, vlastně taky celkem retro, nejsme úplně daleko od těch disket. Viděl jsem tip na to, že když dvakrát přeložíš negativ z foťáku, takže by to mohlo taky fungovat. Ale je otázka, jestli v půl čtvrtý má ještě v nějakém fotolabu otevřeno. Teda jako.
1: Tak jdu zase obvolávat.
0: No, obvolávej, hele, dáš nám vědět za chviličku, tady jsou Erasure Always.

0: Verona and the Day, tady je divoký západ, krásný odpoledne všem, dál tady pátráme po svářeckých brejlích, sklíčkách, o brejlích na pozorování už mluvit nebudu, ty jsou stopro jako vyprodaný. Máme aktuální informace přímo z ulic.
1: No, nepátráme sami a pátráte vy všichni, protože před domy se svářecí technikou prej se stojí fronty.
0: Hustý.
1: A kupujou se sklíčka, sklíčka do ochranných brejlí, jako mizí všechno.
0: A tak teda jako je ještě šance něco sehnat, nebo?
1: No takhle, můj Kuba, když přijde na řadu, tak slyší vyprodáno, takže jako...
0: Blbý. Přišla nám tady zpráva od Dana, ještě, že těch skel máme v práci tolik. Vzal jsem si domů dvě. To bych normálně považoval za provokaci. Pochopitelně jsem jako zjišťoval, odkud Dan je, jestli se nějak nedomluvíme, a kousíček od Chebu, což máme jako do Plzně přeci jenom trošičku z ruky. Teda Dan by to měl z ruky, my ne, my jsme tady, že jo.
1: No já bych ráda podotkla, že Dan poslal fotku, kde ty sklíčka jsou, a ta fotka je zjevně z auta, to znamená, že Dan je prakticky na cestě.
0: Akorát ne za tebou.
1: No, akorát ne
0: za mnou. Ale říkám si, jestli jako... nevyužít a možná i nezneužít toho, že jsme tady. Protože my tady máme valupeny na Hot Rock Fest. A teď jsou jako dvě možnosti, jo. Buď to je normálně prostě po 16. dáme klasicky, jak jsme zvyklí. A nebo pojďme se domluvit, že dáme někomu šanci, kdo má svářecí sklíčko. A pokud nám do 16 hodin zvládne ho přivést do rádia Zikpunda Vintra 21 Plzeň Bory, tak ty dva lístky na ten Hot Rock Fest dostane.
1: To zní krásně, prosím vás, zvyšte svou šanci a přivezte nám.
0: Potřebujeme ale dvě, jedno já a jedno Bára, jo, to je důležitá podmínka.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Macklemore a taky Ryan Lewis. Sladíte Hit Radio FM Plus, zprávy v 16 hodin, tak ty chystá Bára a má jednu skvělou zprávu. Pokud jste chudý, tak je to vlastně dobře.
1: A teď to vysvětli, kam tím míříš.
0: Kdy naposledy jsi měla 2000 v ruce?
1: To už je hodně dávno.
0: No, protože jsme chudí. Aha. Teď se tady šíří nějaký falešný 2000. My, co jsme ji už dlouho nedrželi v ruce, my můžeme být naprosto v klidu. O padělcích víc už za chviličku, teď ještě Taylor Swift.

0: parádní odpoledne. Za minutu 16 hodin dáme si zprávy a jdeme taky za volant.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na dálnici D4. Na exitu 32 směrem na Strakonice u sjezdu z dálnice leží na vozovce dřevěný hranol. No a pozor taky u obchodu se svářecí technikou napříč celým naším regionem. Jak jsme si ověřili, míří tam řada lidí, tak si na cestě dávejte pozor, ať kromě svářecího sklíčka nescháníte taky čelní sklo k osobáku. Další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
2: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Začínáme varováním. Pozor na falešné bankovky. Objevily se v Plzni, kde jimi platili dvě ženy v jednom charitativním obchůdku. Za nákup zaplatili bankovkou v hodnotě 2000 korun a poté bleskově zmizely. Až později obsluha zjistila, že jde o hrací a tudíž úplně bezcenné peníze. Šumavská železná ruda zahájila výstavbu nových nájemních bytů. V rekreačním městě žije přes 1600 obyvatel a po bytech je výrazná poptávka. Už teď je asi 200 zájemců. Horko, dusno a taky sucho dál sužují Česko a navíc mohou způsobit zdravotní problémy. Vyčerpání se může projevit dokonce až několik dnů po pobytu na slunci. Jak ho poznáme, říká Štěpánka Čechová ze Státního zdravotního ústavu.
7: Projevuje se pocením, bledostí, únavou, slabostí, svalovými křečemi, závratěmi až mdlovou, nevolností či zvracením. Tělesná teplota může být normální, kůže ale studená a vlhká. Lékařská pomoc je nezbytná, pokud jsou příznaky závažné anebo pokud postižený trpí vysokým krevním tlakem nebo má problémy se srdcem.
6: Důležitý je proto správný pitný režim. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou a vypít nejméně 2 až 3 litry tekutin za den.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Předpověď na čtvrtek pro celý západ Čech slibuje většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty se zítra odpoledne dostanou mezi 26 a 30 stupňů Celsia. Teď už pokračuje divoký západ s Kubou Radou.
0: Hit Radio FM+.
8: Krásný odpoledne všem a díky za to, že vás máme, jsem chtěl říct, protože nám voláte jako diví, nabízíte teda sklíčka. Dokonce bych chtěl pozdravit do jedné berounské optiky, odkud nám volala paní a nabízela, že má poslední brejle na to pozorování, že nám je schová. Nicméně je to furt prostě jako z ruky z té Plzně, no. Ale díky, jste naprosto boží a jsme rádi, že vás máme.

0: Bob Sinclair, Love Generation. Tady je divoký západ Hitrádia FM+, taky dneska pro vás máme hned dva lístky na tu největší party na Domažlicku. Tenhle ten víkend, pátek, sobota, Chodrockfest a naprosto nadupanej line-up. Chodrockfest.cz, tam můžete sehnat vstupenky. No a pak, když byste je chtěli gratis od nás, tak ta možnost tady taky je. Co se si chtíš?
1: Já čekám, jako, jaká výzva z tvé strany bude.
0: Napište nám na WhatsApp 720 870 237, chci na Chodrockfest. Já to zdůrazním ještě jednou, protože koukám, že nám někdo volá na pevnou, tak to klidně položte, buďte v klidu, musíte napsat na WhatsApp, chci na Chodrockfest.
1: Třeba někdo volal, že má pro mě to sklíčko.
0: Tak to vás zvednout.
1: No.
0: Myslíš si, že má někdo pro tebe jako sklíčko?
1: No, určitě.
0: No dobře, jak chceš. Hit Radio FM+, kdo tam?
2: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj Martine, máš sklíčko pro Báru?
2: Mám, ale ne v Plzni.
0: Aj! Nicméně předpokládám, že teda voláš kvůli Chodrockfestu.
2: Ano, ano, přesně tak.
0: A víš, že musíš napsat na WhatsApp?
2: Musím.
0: Musíš napsat na WhatsApp a napsat tam chci na Chodrockfest.
2: Tak napíšu na WhatsApp.
0: Hele, tak to honem rychle polož a běž to posílat, držím ti palce, jo?
2: Dobrý, díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Čau.
0: No, tak sklíčko bychom měli, no, ale zase daleko, zase daleko. Lady Gaga, Hold My Hand, a za chvilečku voláme někomu z vás, kdo jste napsal, držím palce.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Posloucháte Divoký západ Hitrády FM+. Musím říct, že jste absolutně boží, protože těch zpráv, které nám přišly na náš WhatsApp, chci na Chod Rockfest, je jako neskutečný množství. A já jsem si říkal, jak to jako udělat, aby to bylo spravedlivý, jo, aby to nebylo, že někomu třeba jsme nadržovali nebo něco podobného. Takže jsem vzal Báry ctěný prstík a poslepu jsem ho přiložil na monitor a vyšlo nám z toho jedno číslo. Na to číslo jdu teda teď zavolat. Tak jestli jste poslali tu zprávu, číhejte.
1: Já vás zdravím.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tomáš.
0: Tomáš, Tomáš odkud?
1: Tomáš z Domažlic.
0: Tomáš z Domažlic. Tomáš celkem daleko.
2: Tomáši, jsi tam?
1: Ano, ano, jsem tu, jsem tu.
0: A víš, proč ti voláme?
1: Určitě, kvůli výzkum na Chod Rockfest.
0: Je to tak, ty jsi měl to obrovitánský štěstí, že Báry ctěnej prstík si ukázal přesně na tebe. Takže gratulujeme, dva lupeny na letošní Chod Rockfest jsou tvoje. Už víš, s kým jako vyrazíš? Já jsem koukal na profilovku, ty máš celkem velkou rodinu, dokonce i děti, tak půjdou i děti? Mlčení znamená souhlas. A nebo děti půjdou na hlídání. Ty jsi někde na cestách a vypadáváš nám.
1: Já jsem na cestách, já se snažím někde rychle zastavit.
0: A kde jsme tě chytli? To znamená, teď jezdíš někde po Domažlicích v centru?
1: Teď, ne, ne, teď jste mě chytli na Šumavě, jedeme s manželkou na Perseidy.
0: Ježiš, hele, a kam jedete přesně teda pozorovat?
1: Hotel Rankl na Kvildu.
0: A máš sklíčko?
1: Nemáme spíčko, my jedeme vyloženě na hvězdy, my nejedeme na
0: jo,
1: záchod.
0: Jo, jasný, jasný. Hele, super, no tak se těšíme v pátek a v sobotu na Chod Rockfestu, největší mejdan na Domažlicku, což ty jako Domažličák, myslím, můžeš jedině potvrdit.
1: Ano, ano.
0: Skvělý, nezapomeň, v pátek tady kapely Brutus, Argema a spousta dalších, v sobotu taky afterparty Hitrády FM Plus o 10 večer. Těšíme se na tebe.
1: Já taky, děkuju.
0: Vydrž mi na drátě a pro vás ostatní, kdyby náhodou chodrockfest.cz, tam lupeny stále jsou.

0: Tohle je Pharrell Williams a Happy. Tady je divoký západ Hit Radio FM+. No a my jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu teď hlásí Petr, stala se na Klatovsku mezi Kolincem a Sušicí za Puchverkem. Havarovalo tam osobní auto. Určitě tam projíždějte s opatrností. A bourá se na Chebsku ve Skalné, přímo na hlavním průtahu vás taky zdrží nehoda. Tak si i tam určitě dávejte pozor. No a vaše další informace z dopravy čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Jenom hity. Hit Radio.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
5: A je po nich! Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

0: Leone, hezký odpoledne, Divoký západ je s váma a máme tu jednu aktuální politickou kauzu, která mě osobně baví. Většinu jich necháváme bejt, protože politiku prostě necháváme jako stranou, ale tohle je prostě absolutně boží. Na ministerstvu zdravotnictví totiž úředníci koukali hodiny na filmy pro dospělí.
1: Hodiny?
0: Hodiny.
1: U toho vydrželi.
0: Jo.
1: Jako koukat.
0: Jako koukat. Já nevím, jestli chceš jako úplně znát teď ode mě detaily, začínám se maličko červenat a tvůj pohled taky mluví, jakože se maličko stydíš o tom mluvit, tak nevím, jestli to jako budeme rozebírat do detailu, ale dneska se to hodně jako řeší, je z toho velká kauza, údajně totiž nechali sledovat pracovní počítače úředníků na ministerstvu zdravotnictví a zjistilo se, že během pracovní doby koukají na filmíky pro dospělí a tak podobně, tráví tím jako prostě pracovní dobu. Zajímavý, zajímavý. Já si říkám, proč je okolo toho takový halo, protože jako zcela upřímně, jo. To, že úředník kouká na film pro dospělý, to nám hrozně vadí, ale když film je pro dospělý, točí poslanec, nad tím se tu nikdo nepozastavuje. Eva Farná.

0: Jestli nás teď posloucháte někde třeba v posilce, tak to byl přesně ten song, který jste potřebovali. Axwell a Ingrosso. Ladíte Divoký západ Hitrády a FM+. A u sportu zůstaneme, konkrétně tedy u cyklistiky. Nejlepší cyklisté, náročná stoupání a souboje až do posledních metrů. Od 13. srpna do 16. se českými a moravskými regiony prožene Czech Tour 2026. První etapa povede z Prahy do Karlových Varů, další dny čekají na peleton třeba Ještěd, Dlouhé Stráně a nebo Pustevny. Závod letos nově patří do prestižní kategorie UCI Pro Series, takže nabídne ještě silnější mezinárodní konkurenci. Přijďte si užít skvělou cyklistiku a taky doprovodný program, a to do fanzóny v Karlových Varech. Detaily tak ty najdete na checktour.com.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
6: Nápady, tipy, inspirace.
7: Šumava žije!
6: Šumava žije! CZ.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue, tady je Divoký západ Hit Radio FM+. Krásné odpoledne všem. Hele, chystáme další aktuální zprávy od nás ze západu a jedna zajímavá novinka, protože na západě Čech by se měl natáčet nový film, měla by to být teda komedie a bude se to jmenovat Děda s podmínkou.
1: Ano, nová česká rodinná komedie.
0: Já bych asi tušil, kde se to mohlo natáčet. Bych typoval třeba Kinčperk na to hří.
1: Proč Kinčperk?
0: No tak když podmínka.
1: To možná bude druhý díl.
0: Počkej, oni mají vlastně souty v Sokolově. Ježišmarja. IZ, no a aktuální zprávy, detaily už za chvilku.

0: One Republic a čas ten utíká. Ano, 17. hodina je za rohem, dáme si zprávy, víme taky, jak to jezdí.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pořád se řeší nehoda na Klatovsku. Došlo k ní na trase z Kolince do Sušice za Puchverkem, kde bouralo osobní auto. S opatrností tam projedete. A zdržet se můžete taky na Chebsku ve Skalné. V Chebské ulici se taky došetřuje dopravní nehoda. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než

0: 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
2: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
3: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio FM+.
4: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Západ Čech se opět objeví ve filmu. Jde o novou rodinnou komedii Děda s podmínkou, kde se v hlavní roli coby dědeček představí herec Pavel Liška. Po jeho boku se objeví třeba Petra Hřebíčková nebo Martin Pechlát. Úvodní klapka padla v Plzni. Točit se bude ale taky v Sokolově, Chodově a nebo v Ostrově. Nejpozději letos na podzim bude hotový nový moderní sportovní areál v Plzni Černicích. Jde na skoro 50 milionů korun. Součástí areálu bude fotbalové hřiště s umělým trávníkem nebo víceúčelové hřiště pro míčové sporty. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování anebo podezřele výhodné ceny. Jak se nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
5: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
4: Lidé by dovolenou neměli nikdy platit prostřednictvím odkazu. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým k nám do soutěže propadl ze třetího předkola Ligy mistrů. První zápas odehrají Západočeši 20. srpna v Srbsku. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Na západě Čech zítra budeme mít většinou jasno. Nejvyšší denní teploty se usadí mezi 26 a 30 stupni Celsia. Teď už pokračuje divoký západ s Kubou Radou.
3: Hit Radio FM+.
6: A nebojte se nic, Barunka je s náma taky dál. Krásný odpoledne všem na západ Čech, teď odraz toho počasí ve třech minutách. Katy Perry.

0: To model na Hit Radio FM Plus, Divoký západ s váma, my vás vezmeme na jih, protože už dlouho jste určitě neslyšeli o té pumě, která by údajně měla běhat na jihu Čech. Těch lidí, který, říkám opět, údajně viděli, je hned několik, postupně to tak nějak vyplouvá na povrch a teď se teda přišlo s teorií, že by to vůbec nemusela být puma. Mělo by se údajně jednat o jakousi přerostlou černou kočičku.
1: A prostě a jednoduše, nás jenom šálí zrak.
0: Jak jako černou kočičku?
1: No, oni dělali ten pokus, že vlastně umístili do pole maketu kočky a potom velké černé šelmy a různě s tím tak jako hejbali, fotili to a zjistilo se, že když ta velká černá kočička je šikovně postavená, tak klidně může vypadat jako černý panter.
0: A neběhají náhodou černé kočičky přes cestu?
1: No to je potom ale strašná smůla.
0: Pro tu kočičku. A zase by byl podle mě problém na jihu Čech vyřešený. Ne, samozřejmě kočičky máme rádi, ať z toho nevznikne něco úplně jiného. Ne, Virgeta, tady svým z krásný odpoledne. We will

0: Mariah Summer Love, před náma taky Pink, nebo Hunter X, to všechno si dáme už za chviličku. Teď jedna svým způsobem dobrá zpráva, na Šumavě totiž v noci mrzlo. Je to trošičku paradox. Podle mě, kdyby bylo normální léto, 25 stupňů Celsia, tak v životě neřeknu dobrá zpráva, na Šumavě mrzlo. Ale je to tak, svatá Ada začalo úřadovat a na Šumavě dneska skutečně v těch mrazových kotlinách klesly teploty pod nulu někam k okolo minus jednomu stupni Celsia. Ochlazuje se zaplať pámbuh teda i v noci, což znamená jedno jediný. Přes den jedeme dál v módu bazén, večer ale přidáme pletený ponožky od babičky.
1: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Tak, a jdeme spinkat.
7: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
6: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
11: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
12: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
13: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraš, stop.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Anthrax a taky Golden. Hezký odpoledne, tady je divoký západ. Nejenom tady zatmění slunce nás dneska čeká, ale taky vrchol Perseid, padání hvězd, který je každoročně takhle okolo 12. 10. prostě v srpnu. Jo. Mě to dneska nedalo a říkal jsem si, jak je sakra možný, že je to každý rok jako ve stejném období. Jak to, že je to po každý v srpnu? Proč to není třeba v prosinci, protože zrovna něco padá ve vesmíru? Kápnul jsem na to. Ty Perseidy, který my vidíme, jsou totiž jakýsi zbytky komety, která se ve vesmíru rozpadla před XXXXX lety. A právě v srpnu se vždycky přiblíží naše planeta dráze té komety, kde je takový jakýsi vesmírný bordel z té komety, dejme tomu. Jo? A taky vesmírný prach. To znamená, kdyby ve vesmíru někdo uklízel, tak vidíme kulový.

0: parádní odpoledne. Divoký západ, Hit Radio FM Plus a teď ty nejlepší tipy na to, co podniknout o víkendu. Kam vyrazit? Pozvu vás třeba do Chlumčan. Tam to totiž od pátka až do soboty bude žít dnem Chlumčan. V pátek večer od 21 hodin vás čeká DJ, no a v sobotu se bude hrát celý odpoledne. Extra band, Kabát Revival Plzeň, taky Michal Tučný Revival. A večer Děda Mládek Illegal Band. Nejlepší na tom celém je, že vstup je zdarma. Pozvu vás taky do Karlových Varů, a to na terasu hotelu Thermal. Summer Stage by Thermal, tak ta jede dál, nejenom koncerty, které jsou zdarma, ale taky stand-upy. No a vstupenky a program, tak to seženete na thermal.cz. A příští víkend, tak to nás čeká na západě Čech cyklistická elita, tedy už vlastně od čtvrtka. V rámci West Bohemia Tour se totiž ve čtvrtek pojede ve starém Plzenci takzvaná časovka, a to na Radyni, je třeba počítat s dopravním omezením, a celý to vypukne pak v pátek ve 12 hodin na náměstí v Rokycanech, kde se bude startovat. Bude tam i fanzóna, tak 100% přijďte fandit. V sobotu se pak pojede druhá etapa, a to v Klatovech, no a celý to završí etapa přímo v Plzni. Detaily a kompletní trasy, tak to najdete na westbohemiatour.com.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus. Jenom hity. Hit Radio. Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
8: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky. CZ.
10: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Byt 660, Katka Marie Tichá. Posloucháte Divoký západ a my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili. Pátrali jsme po svářečském sklíčku. To je absolutně vyprodaný a díky moc za to, že jste nám volali, dávali vědět a vysílali s náma. Mimochodem teda jeden tip, který jsme vlastně zjistili úplně náhodou. Dá se na to koukat i přes mobilní telefon, jo. Údajně tam teda jako hrozí, že se vám může zničit čočka foťáků, ale já osobně už jsem fotil západ slunce tolikrát a furt to funguje, tak já nevím, kde by měl být jako problém. A taky jsme řešili aktuální kauzu na ministerstvu ne životního prostředí. Zdravotnictví. Úředníci tam údajně koukali na filmy pro dospělí. Prasklo to tak, že nechali sledovat jejich služební počítače. Ježíš Maria, takový dráma. Hele, kdyže... Že úředníci koukají na filmy pro dospělí, to je jako děsný problém. Když filmy pro dospělí točí poslanci, to tu nikomu nevadí. A zaplať pán Bůh, na to doufám nikdo nekouká. Další hity před náma Bruno Mars a taky Linkin Park.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na Klatovsku v obci Mokrosuky. Ve směru na Kašovice hlásíte nehodu osobního auta. Na místě už je policie, probíhá tam vyšetřování. Tak tam projíždějte s opatrností. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
4: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
5: Už vám jde o tepláky nebo repráky?
6: Avokádo či mikádo?
5: Ať už chcete tvářenky nebo boxerky?
6: Šampiony nebo dresy pro šampiony?

0: Rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení.
1: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
0: Vaše centrum nákupů a zábavy.
1: Olympiaplzeň.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát zítra prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme v aplikaci v jednu hodinu odpoledne. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
4: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky.
3: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast než u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro zátěžový test. Lidí v exekuci dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí bylo bezmála 590 tisíc meziročně o zhruba 17 tisíc méně, tedy o necelá 3%. Počet exekučních řízení se za poslední rok snížil na necelé 3 miliony a to je pokles o 5%. Palubní personál nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude o víkendu stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle odborů totiž nepřinesly žádné výsledky. Do západní a jižní Evropy dnes přichází další vlna veder. Více než 90 milionů lidí, zejména ve Francii, Itálii a ve Španělsku, pocítí teploty převyšující 35 stupňů. Zhruba 300 milionů lidí, tedy zhruba polovina obyvatel kontinentu bez započítání Ruska a Turecka, pak žije v oblastech, kde teplota šplhá nad tropickou třicítku.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: A jak to bude vypadat u nás? V noci většinou chladno a jasno, nejnižší teploty 13 až 8, v údolích kolem 5. Čtvrtek bude slunečný, jasný, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě pouze 24 a foukat bude slabý severovýchodní vítr.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu, jo? Doufám, že jste si i přes noc o trošku odpočinuli od toho vedra. Dneska další kolo, jo? Tak nezapomeňte pořádně zhluboka dýchat. A společně už si teď dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Tears for Fears a právě teď Sesh a Mysterious Times.

Tears for Fears a Mad World, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No prosím vás, už se to blíží, za hodinu a 10 minut přibližně začne zatmění slunce, jo. Bavit nás bude jenom chvilinku, ale prosím vás, i tak to nepokoušejte, jo. Zároveň, co jsem tak pochopila, tak brýle na tohle koukání specifický a zároveň i třeba ty svářečský skla jsou skoro všude vyprodané prakticky, jo, protože prostě to lidi vlastně jako chtějí vidět, dá se i jinak, jsou takový to, můžete si sami vyrobit koukací krabičku, to ještě stihnete, prosím vás, máte na to hodinu, jo, mrkněte na internet, možná opatrně s umělou inteligencí, jo, abyste neostapili zbytečně, a jinak prosím vás, další zatmění až v roce 2075. No tak uvidíme, jestli to uvidíme i potom za těch vlastně téměř 50 let. Tak hlavně prosím vás, jestli budete koukat opatrně, jo, když náhodou ne, tak hold prostě vydržíte do toho dalšího. No. No a co vám slibuju, že to se k vám určitě dostane, to jsou další hity. Za chvilku Whitney Houston a teď už jsou tady No Name.

0: Jak je to možné? Takhle fantastický hlas. Whitney Houston v éteru Hit Radio. Krásný večer vám všem. No takhle, v legendárních hlasech budem pokračovat. Za chvilku nás totiž čeká Bonnie Tyler a song Holding Out for a Hero. Mimochodem zajímavý je, nebo vlastně hezký, kolik z těchhle z těch legendárních songů se objevuje třeba v animacích, jo. Možná už jste si toho všimli. Třeba song, který nás čeká mimo jiné ve Shrekovi, že jo, když Shrek jede zachránit Fionu. Schválně si to představíte. Vidíte to, že jo? No nic, dost o mé znalosti animáků Bonnie Tyler, Fun Factory nebo Backstreet Boys už za chvilku.
1: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům v Hrádku nad Nisou na Liberecku za 6 840 000, byt 2 plus KK Mariánské lázně Úšovice za 6 199 000, byt 3 plus KK v Králíkách za 5 157 300, rodinný dům v Horních Kozolupech na Tachovsku za 7 431 000 a byt 4 plus KK Brandýs nad Labem za 11 700 460 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

Backstreet Boys, Shape of My Heart. Posloucháte Hit Radio a teď něco trochu míň romantického, protože představte si, panika na pláži v Marbele. Teď si představte, koukáte do vody a najednou tam plave nějaká obrovská věc. A teď samozřejmě se to podobá velmi intenzivně žralokovi, jo. No a následně se ukáže, že je to zmatený tuňák. Nás to si nevymýšlím, to se teď fakt stalo, jenže oni mají, že jo, taky tu hřbetní ploutev, takže to všichni začali panikařit, že to je žralok. Ještě k tomu pronásledoval plavce. No, on to byl tuňák, on byl chudák zmatený. No, tak doufám, že tuňák v pohodě už, že mu bude dobře, že neskončí někde ve stejku, každopádně. Jo, jako tady aspoň vidíte, že u toho moře vás může překvapit fakt úplně cokoliv, jo. Tu vás chce sežrat žralok, tu vás o pomoc prosí tuňák, tu se vás pokusí sexuálně napadnout delfín. Hele, moře je nebezpečný, ještě že ho nemáme. Co ale máme, to jsou ty nejlepší hity. Za chvilku Eternal a právě teď Kim Wilde. Jdeme na to.

0: I wanna be the only one, Eternal v éteru Hit Radio. Tak co, jaký máte středeční večer? 6:45, doufám, že už jste ready jak na to zatmění, tak na ty Perseidy a prostě na všechno, co nás dneska na tomhle hvězdným a oblohovým Netflixu čeká. Co vás čeká tady? Tak to jsou ty nejlepší hity, to je jasný, jo. A máme tady něco, co si rozhodně zvládnete a budete zpívat. No, protože Abu známe všichni, že jo? K tomu Guru Josh nebo Sax?
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Safran Kabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
6: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
5: Děláme do letadel CZ.
6: Děláme do letadel CZ.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: až 5x déle. domu@elektro.cz.
1: Pro Fibonda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz. Porsche Plzeň.
5: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
6: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
5: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
6: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
5: To je Audi Q7 Perfection.
6: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
4: Porsche Plzeň.
7: Krásný večer, minuta po 7 hodině. Za chvilku to začne to zatmění, tak doufám, že jste na to připravený. Hele, soundtrack k tomu budete mít báječný. To nejlepší z 80, 90 i milénia. Za chvilku Tina Turner, ale právě teď. Boyzone a Pictures of You. Tak jdem na to.

Tohle je prostě legenda. Tina Turner a The Best v éteru Hit Radio. No, prosím vás, mám tady způsob, jak oživit jednání parlamentu. A myslím si, že se všichni shodneme, že by to dost povýšilo tu úroveň. V parlamentu brazilského státu Mato Grosso tam museli to jednání přerušit potom, co do budovy vniklo několik kapibar. Ano, takový ty roztomilý srandovní zvířátka. Tyhle ty největší hlodavci světa vlastně, tak vstoupili do té budovy, ale úplně standardně. Normálně hlavním vchodem. Takže je možné, že možná měli i kartičky. Nebo nevím, jak by se tam jinak dostali. Jo. Každopádně je to fantastický. Představte si, že sledujete to jednání, jo. Teď víte, jak se tam mluví, co se tam řeší, jo. A najednou přiběhne prostě tady parta kapibar. To by bylo mnohem, mnohem lepší. Možná to zkusíme někde navrhnout, co? Kdyby to prošlo, to bychom tu politiku sledovali úplně všichni. Nevadí.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Shaggy, It Wasn't Me. Krásný večer vám všem. Máme čtvrt na osm, dáváme se společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a rozhodně to nebudeme porušovat. Sandra, no prostě. Maria Magdalena, taky Culture Beat, už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Hit Radio.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A internet teďka řeší jednu ženu, která se vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
2: Jak dopad?
1: On neuspěl 25krát.
2: No počkej, jestli se testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
1: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
2: Tak si o ní myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tisíc men, Jan Sahara Hedla, Bára Basiková na Hit Radio. No prosím vás, máme tady fantoma. Konkrétně teda fantoma benzínek, ten řádí prosím vás na Brněnsku. A schválně, jo, kdybyste se třeba k někomu ze sousedů a měl doma podezřele příliš mnoho belgické omáčky, víte, že je to on. Je to tak, prosím vás, to se opravdu děje. On během týdne vykradl 13 stanic a nikdy nešel po penězích, vždycky jenom po belgický omáčce. On si prostě objedná jídlo a pití. A během té chvilky, co mu to ta obsluha připravuje, tak ukradne všechny belgické omáčky, co tam mají, a pak normálně ale zaplatí to svý jídlo a odejde. Jo, jenže samozřejmě obsluha si toho nestihne všimnout, že jo, zjistili to až díky kamerovým záznamům. Tak když půjdete teď někam na grilovačku, jo, tak víte, po čem se dívat. Jsem ani nevěděla, že belgická omáčka je takový hit. Sum 41, Too Deep, právě teď.

0: Clean Crying, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, krásnou středu, společně si tady dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Mike Oldfield, taky Three Doors Down, no a taky tahle nádhera. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Ano, už za chvilku, tak nikam nechoďte.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
4: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Ano, budeme pokračovat za chvilku Rednex, ale teď je tady Chris Rea a The Road to Hell.

Redneck právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Možná někomu z vás ten večer ještě zlepším, jo? Pokusím se o to. Takhle, nevím, jestli ta informace je seriózní, nebo je to úplný blábol, ale líbí se mi, takže ji musím sdílet, jo? Takže prosím vás, údajně tady podle toho článku vydá jedna sklenička červeného vína za hodinu v posilovně. To je hezká matematika, že jo? Sklenička červenýho, jo, hodinka v posilovně. Teď si vemte, že si dáte lahvičku dvě, no to už jste tam strávili třeba 8 hodin, že jo, v té posilce. To je jako fakt příšnej trénink. No, hele, nevím, jak moc je to reálný. Asi je to blbost, ale za pokus, jo, nic nedáte. Tak když tak zkuste, dejte vědět, jak se vám cvičilo. A teď už Roger Sanchez, Another Chance.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi George Michael a Freedom. Tenhle song vás prostě nenechá v klidu. Nenechá. A my jsme rádi, že vás nedecháme v klidu. Přece jenom od toho tady Hit Radio Classic je. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Sheryl Crow, taky Jermaine Jackson, a nebo... Kluci budou přísahat All for One už za chvilku do vašich uší.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. mss.plzeň.eu

romantika. All for one, I swear, v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No, může být nádherný dokonce, protože ano, už začaly padat Perseidy, jo. Dneska v noci to bude úplně kosmická show v podstatě, jo. Tak nejvíc jsou teda údajně vidět kránu někdy kolem pátý, takže můžete strávit venku klidně celou noc, akorát si vemte teda něco teplýho na sebe, pač v noci bude zima, ale jinak až do soboty budou padat hvězdy, hele, je to hezký. Navíc třeba, pánové, pokud se odhodláváte k tomu velkému kroku, no tak kdy jindy, než když se děje tohle, že jo? To je úplně perfektní příležitost, jo? Tak hele, hlavně si to užijte, pokud uvidíte nějakou tu padající hvězdu, nezapomeňte si hlavně něco přát. A pokud jste si náhodou přáli ty nejlepší hity, tak to se vám plní právě teď. Nelly Furtado.

0: Tohle Bryan Adams prostě umí. Somebody na Hit Radio. Hezký večer. Pomalu se blíží 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera. Hele, jo, hvězdy. Koukněte na to, jestli něco uvidíte schválně, když tak použijte a takový ty chytrý aplikace, že jo, kde je jaká hvězda. Třeba vám to pomůže. Držím pěsti, mějte se moc hezky. Za chvilku další hity. Kamufláž, Sisko nebo Tichá dohoda, tak se mějte hezky, ahoj.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Podražila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha Plzeň Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.

0: safran-cabin.cz. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
1: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
0: Děláme do letadel.cz.
1: Děláme do letadel.cz.

0: ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: konečně zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
6: Hit Radio.

0: desahý Jack Croft, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.

0: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
1: Navštivte největší specializovanou prodejnu

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina CZ.

0: But you're just a boy.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM Plus.

Radio FM Plus. Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Hit Radio.

0: N+.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.